železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na vlně Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. Šalinový tunel na Kamech je proražený, dělníci se pustí do pokládky kolejí, i to probereme. Ano, tunel mezi Bystrcí a Žebětínem je proražený a stavba tramvajové trati na Kamechy se tak posouvá do další fáze. Dělníci zvládli klíčových 320 metrů dlouhý podzemní úsek za 115 dní ražby. Teď se přesunou k pokládce kolejí. Šaliny tak pak můžou samozřejmě začít jezdit na konci příštího roku. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

another. V Čejči na Hodonínsku slaví, je to vesnice roku tady u nás na jihu Moravy. Ano, slyšíte správně, jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč a tam ho zdravíme také tedy na Hodonínsko a zlatou stuhu a postup do celostátního kola získala obec s bezmála 1300 obyvateli. No a samozřejmě mimo jiné za aktivní spolkový život. Tak ať si tam užijí, my jsme rádi a posíláme další hit.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

pracovat a necháme čas.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za ní. Dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

Hodoníně mají nového tygra a tento fešák vás tam okouzlí. Ano, zoologická zahrada v Hodoníně letos přišla o pár tygrů usurijských. Obě šelmy už byly starší a měly nelečitelné zdravotní komplikace. Aby výběh nezůstal prázdný, nabídli jej chovatelé dalším zoo. Nabídku nakonec využili Jihočeši a tak na jih Moravy se stěhuje 14-letý fešák Oliver a my se těšíme na něj a vy na ní můžete samozřejmě vyrazit se kouknout do Hodonína. Teď už my razíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: nejlepší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Brněnský pilot Aleš Svoboda zamíří do vesmíru a my z toho máme radost. Věřím, že i on velkou. Rodák z Brna Aleš Svoboda je o krok blíž cestě do vesmíru. Armádní pilot a záložní astronaut by měl v roce 2027 zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Jeho účast ještě musí potvrdit mezinárodní partneři programu. Držíme mu pěsti. Je radost tam mít Brňáka. A teď další hit pro vás, pro všechny, co rádi lítáte, a to nejenom do vesmíru.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: 18 a jejich Dancing Queen na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v neděli 14. června a naproti mě ne Dancing Queen, ale zprávařská Queen, tedy Peťa Papančevová, která ví, co je nového.
1: Tak já to dnes to zvládnu po takovým komplimentu. Tak, zvýšit počet parkovacích míst v městské části Brno-Sever by mohlo několik parkovacích domů, i o tom budeme mluvit už za chvilku.
0: Ale ještě předtím i pozvánky do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla. Koncert Děti kapitána Morgana nabízí dvorana Městského divadla Brno od 16 hodin. Hru Bez roucha uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7 hodině na Krokodýlu Bruno Mars. Také Madonna.

0: Opět nebude ani předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to vypadá na silnicích.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno bude převážně polojasno, oblačnost bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu jižní Moravy. K večeru pak bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší dnešní odpolední teploty 19 až 22 stupňů na severu a na západě kraje místy kolem 18.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezkou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zvýšit počet parkovacích míst v městské části Brno-Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by mohly stát. Zatím je vše ve fázi prověřování. Střechy parkovacích domů by mohly být osázené zelení a sloužit jako odpočinková místa. V Česku podle dluhových poradců roste počet lidí, kteří se zadlužují kvůli sběratelským kartičkám s postavami z japonského seriálu Pokémon. Původně šlo o obyčejnou karetní hru. Postupně si je ale lidé začali kupovat i jako investici. Sběratelská vášeň se však některým vymkla z kontroly a výsledkem jsou dluhy v řádu i stovek tisíc korun. Na Ukrajině přibývá žen, které chtějí vstoupit do armády. Oproti Loňsku jich přibylo 7 tisíc. Celkem ukrajinské ozbrojené síly čítají přes 75 tisíc vojaček. Loni se přes 5 tisíc z nich účastnilo přímých bojů na frontové linii. S trvající válkou v ukrajinské společnosti vyvstává také otázka povinné mobilizace žen. Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře, kterým by pro něj měla být příští týden Velká cena České republiky. Povzbuzený druhým místem v Maďarsku, což bylo před týdnem jeho první pódiové umístění po téměř dvou letech, chce na domácí trati v Brně opět bojovat o stupně vítězů, v ideálním případě o vítězství.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor si dávejte, v Ivančicích nehoda v ulici Na Brněnce, srazila se tam dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Stále po 7. hodině, neděle 14. června a právě 14. června roku 1945 bylo v Brně založeno takzvané Svobodné divadlo. Později v roce 1954 bylo přejmenováno na Divadlo bratří Mrštíků a od roku 96 se jmenuje Městské divadlo. A to už všichni známe. Co dalšího zajímavého se stalo, tak to se dozvíme v kalendáři Rádia Krokodýlu už za chvíli.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Za 4 minuty čtvrt na 8, neděle 14. června. Ten, kdy svůj svátek slaví všichni Rolandové, což je mužské rodné jméno, pochází ze starogermánského Hruoland. Přičemž Hruot je sláva a Land je země. A také Herty dnes slaví, toto ženské křestní jméno je také germánského původu. Existují dvě teorie o vzniku. Jedna hovoří, že je odvozeno od germánské bohyně Nertus, a druhá naopak říká, že jde o domácí podobu některých jmen začínajících na Hert, například Hertviga. Tak, milé Herty a zároveň i Rolandové, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. A máme také Světový den dárců krve. Tak vám obrovské poděkování a velká gratulace i našemu kolegovi Jarku Hemalovi. Toho zdravíme samozřejmě a budeme gratulovat i k narozeninám. Ty dnes slaví například herečka Tereza Kostková. Kulaté 50. narozeniny. Kulatiny slaví také americký prezident Donald Trump, 80. narozeniny. Zpěvačka, muzikantka Zuzana Smatanová slaví 42. narozeniny. Boy George, tedy frontman kapely Culture Club, slaví 65. narozeniny, sportovní moderátor Petr Svěcený slaví 52. narozeniny a zpěvačka Gianna Nannini, italská, tak ta slaví kulaté 70. narozeniny. Slaví i tenistka Steffi Grafová, ta má 57. narozeniny.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem teď vyrazíme k jihomoravským hasičům. Jejich mluvčí nám prozradí, co všechno v týdnu museli řešit a kde zasahovali.
2: Jihomoravští hasiči minulý pátek odpoledne vyjížděli k rozsáhlému požáru autoservisu ve Veselí nad Moravou. Hořela zhruba třetina haly, zbytek byl silně zakouřený a velitel zásahu vyhlásil druhý stupeň poplachu. Hasiči nasadili vodní i pěnové proudy a kvůli tlakovým láhvím postupovali s maximální opatrností. Záchranáři na místě ošetřili 5 osob. V pondělí pak jednotky řešily hned 3 nehody na dálnici D2. Dvakrát osobní auto narazilo do nákladního a třetí událost byly 3 kamiony, které zablokovaly směr na Brno úplně. A mezi tím vším si hasiči našli čas i na jiný druh pomoci. 15 příslušníků a zaměstnanců hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje darovalo krev ve fakultní nemocnici Brno. Krev je nenahraditelná a často rozhoduje o životě dřív, než se jednotky vůbec dostanou na místo. Pokud můžete, přidejte se. Stačí půl hodiny a můžete být tím, kdo jednou někomu zachrání život.
1: Tak jste to slyšeli i vy. Můžete pomoci třeba tím, že darujete krev. Mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000 CZ.
4: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
5: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
6: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovní zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
5: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: půl osmé Madonna na rádiu Krokodýl, na rádiu, které pomáhá. Pokud o někom víte, komu bychom mohli pomoci, tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Román, jsem z Brna a chtěl bych pomoci svojí dceři. Dcera je Anička, zůstal jsem s ní sám, protože bydlela u maminky. Maminka jí nedopřála to, co chtěla, a tak dcera se rozhodla, že bude bydlet u mě. Dceři je 15 roků, radost bych ji chtěl udělat proto, protože u maminky neměla tady tu možnost. Já bych chtěla hrát florbal, bohužel moje situace tohle nedovoluje, tak jsem se obrátil o pomoc na rádio Krokodýl a ten mě vyhověl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Anička dostala novou sportovní výbavu.
2: Anička byla ráda a rádiu Krokodýl moc touto cestou děkuji a jsem rád.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Pokud patříte mezi milovníky hromadné dopravy, tak tento víkend se koná v Brně dopravní nostalgie a i dnes pokračuje. Co si můžete užít, tak to nám napoví mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
2: V rámci dopravní nostalgie proběhne v neděli, bude v provozu od 13 do 18 hodin historická tramvajová linka a ta bude jezdit z náměstí Svobody k ústřednímu hřbitovu a zpátky.
1: Historická tramvajová linka z náměstí Svobody k ústřednímu hřbitovu, tak se dnes můžete svést. No a blížší program, včetně odjezdů a jízdních řádů a přesných informací, najdete na www.dpmb.cz, tak si užijte dopravní nostalgii.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krump na rádiu Krokodýl ve víkendové snídani před 8 hodinou raní v neděli 14. června a na 8. další aktuální zprávy s Peťou.
1: Ano, a příští týden velká sláva čeká nás MotoGP v Brně, takže se podíváme, jak to bude s dopravou.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8. hodině další hity z Krokodýla budou Train. Neil Diamond, Tattoo Friends. A z českých hitů Vohnouti. V 8 hodin také předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno převážně polojasno, oblačnost bude ale rychle přibývat. Během dne nás čeká obloha s lokálními přeháňkami, zejména na severu, jižní Moravě, a k večeru pak bude oblačnost ubývat a s ní i přeháňky. Dnešní odpolední teploty 18 až 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pro fanoušky MotoGP v Brně je připravena posílená městská hromadná doprava. Závody se jedou na Masarykově okruhu od 19. do 21. června. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Spoje na okruh budou jezdit s četností 1 až 2 minut. Jízda bude zdarma. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Švýcaři dnes v referendu rozhodují o tom, jestli by Alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše 10 milionů. Hlasování, které je první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie, která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost, průzkumy ukazují na těsný výsledek. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, který drží přes 38%. Britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. S omezením počítejte na D2 na 11. kilometru. V obou směrech je vozovka zúžena do jednoho jízdního pruhu. Důvodem je úklid a oprava povrchu vozovky po včerejší vážné dopravní nehodě. No a nehoda v Brně. Na Brněnsku, v Ivančicích, v ulici Na Brněnce, tam bourala 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My máme dopravní linku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 8 hodině krokodýl cestovatel s další inspirací na výlet tentokrát vyrazí do jihovýchodního cípu Znojemska. A pokud to městečko, o kterém za chvíli budeme mluvit, poznáte, máme pro vás dvakrát rodinné vstupné do zábavního parku Bongo. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jsou tu Zlatíčka Rádia Krokodýl, naši nejmilejší, nejmenší posluchači, za kterými se tentokrát vydáme do školky v Černých Polích a budeme se ptát, co je to robot. Tak jestli pak už Zlatíčka, tedy školkaři Rádia Krokodýl, četli Karla Čapka.
2: Robot je to, z čeho se vyrábí ze šroubku. Můj brácha má doma robota na ovládání a strašně se s ním moc hraje.
3: Já zase robota mám u tatínka, akorát, že už mi odjel. Tvá mám asi jednoho černého robota, jednoho bílého, takže mám dva. Aby jsme se s tím hráli a nenudili se.
1: Tak možná Karla Čapka a jeho slavné drama RUR, kde poprvé zaznělo slovo robot, Zlatíčka nečetlím, ale každé má nějakého svého robota, nebo aspoň brácha, tak mají představu o tom, co je to robot.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Cestovatel.
1: Krokodýl Cestovatel opět vyráží na výlet, zároveň vám doufám přinese inspiraci a zároveň pokud poznáte městečko, o kterém budeme s Peťou mluvit, tak pro vás máme dárek. Rodinné vstupné, tedy dva dospělí a dvě děti, do zábavního parku Bongo.
2: No a to a už se
1: vydáme
2: vyplatí.
1: Se, to se rozhodně vyplatí. Linku 603 103 103 jsem právě uvolnil a vydáme se do městečka v jihovýchodním cípu Znojemska.
2: Za vidění tam jistě stojí hned několik hlavních dominant města, barokní zámek a kostel svatého Štěpána, mělké údolí řeky Jevišovky a taky velký moderní cukrovar.
1: A velký moderní cukrovar je velká nápověda. První cukrovar tam vznikl roku 1851, funguje dodnes, i když jeden z největších a nejmodernějších závodů v Česku stojí úplně na jiném místě než původní továrna. A v době, kdy cukrovar vlastnil průmyslník Viktor Bauer, architekt Adolf Loos pro něj navrhl v letech 1914 až 1916 průmyslový podnik a také rodinnou vilu. Starší dům s plochou střechou v Česku je jediným větším dílem tohoto architekta na Jižní Moravě.
2: A taky tady máme něco pro cyklisty. Muchova cyklostezka, ta vede od Emina zámku do přírodní rezervace Karlov s malebnou hraběcí studánkou.
1: A kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin? Haló, haló, tady Martin, Rádio Krokodýl, kdo pak se dovolal?
3: Ahoj, tady Terka, Zilmový.
1: Ahoj, Terko, tak jak si užíváš nedělní den? Chystáš se někam na výlet? Dáš nám také nějaký tip?
3: No, chystáme se dětskama na hasičský závody.
1: Hasičský?
3: Hasičský,
1: Aha, tak tam zdravíme vaše hasiče, ať se závody vydaří. Máš představu, o jakém městečku, městu jsme mluvili?
3: Nejsou to Hrušovany nad Jevišovkou?
2: Jsou, představ si.
1: Je to přesně tak, gratulujeme. No a podle čeho si to poznala? Cukrovár nebo něco jiného? Haló? Ten cukrovar, já jsem věděl, že to bude velká nápověda. No gratulujeme, protože rodinné vstupné do zábavního parku Bongo je tu pro tebe připraveno. Měj se krásně, vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat, no a přejeme krásnou neděli, ať se závody vydaří. Ahoj.
0: Radio Krokodýl.
4: Mami, já se nudím, co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.

0: času po půl deváté na Krokodýlu ve víkendové snídani v Ohnoutě a jejich svaz českých bohémů. Další hity už za chvíli, bude Metallica, také Ellie Goulding a nenechci si ujít ani kabáty, ale ještě předtím si poslechněte, komu Rádio Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mojmír Slař a bydlím v obci Telnice u Brna. Chtěl bych prostřednictvím Rádia Krokodýl pomoci sousedům, paní Kuchaříkové a její rodině. Paní Kuchaříková s partnerem se stará o velmi postiženého synka, který vyžaduje péči nepřetržitou a velice náročnou. Synek se jmenuje Michálek, měl mozkovou příhodu, jsou mu 3 roky, nemá vyvinutý polikací systém, musí být přikrmován hadičkou vlastně přímo do žaludku, vyžaduje neustálou péči, 24 hodin i v noci, odsávání, vlastně když je zahleněný a podobně. Mamince by velice pomohla speciální výživa, která je bohužel velmi finančně nákladná a proto jsem požádal Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michálek dostal zásoby speciálního mléka, které potřebuje.
2: Chtěl bych poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Maminka malého Michálka měla velkou radost, když se dozvěděla, že dostane od Rádia Krokodýl výživu. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Крокодил.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: Posloucháte Rádio Krokodýl a dobře děláte, protože díky Rádiu Krokodýl se můžete i nadlábnout, můžete vyhrát pizzu pro sebe a dokonce i pro své kolegy. Stačí, když nám napíšete studio@krokodil.cz, napište, kde posloucháte, proč by naše krokohlídka měla přijet za vámi a můžete se těšit na pořádnou pizzovou nadílku. Dorazí i Ital Piero Caruso s jeho vynikající Caruso pizzou a nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč by tahle pizza měla potěšit právě vás. studio@krokodil.cz, to je ta správná adresa, na které se vyhrává.
5: Radio Krokodýl.
6: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto@hemala.cz.
11: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
12: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
11: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
13: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
14: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
15: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Buckingham na rádiu Krokodýl před 9. hodinou v neděli 14. června na 9. Opět aktuální zprávy s Peťou.
1: A tady taková jako zpráva, která mě zaujala, že čím dál víc Američanů věří v existenci UFO, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: A pokud byste chtěli za kulturou, tak pro vás máme pozvánky do divadla.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla. Koncert Děti kapitána Morgana nabízí dvorana Městského divadla Brno od 16 hodin. Hru Bez roucha uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. na Krokodýlu ty největší hity z 90. let. Squeezer. Ace of Base. Z českých nejdevadesátek si dáme Lunatiky. Za minutu to bude 9. hodina na Krokodýlu. Pro vás předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje 18 stupňů, v Troubsku tam by mělo být něco přes 15 stupňů, tak zhruba takové je aktuální rozpětí teplot na jihu Moravy a k tomu převážně polojasno. Přibývat bude oblačnost, během dne se mohou objevit lokálně i přehánky, zejména na severu Jižní Moravy, k večeru pak bude oblačnost ustávat a s ní i přehánky. Dnešní odpolední teploty 18 až 22 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Rada města Brna zařadila do závazného plánu investic stavbu cyklostezky Kaštanová v Tuřanech. Kilometr vyjde podle propočtu na 56 milionů korun. Podle informací města se začne stavět až po ukončení přestavby mimo úrovňové křižovatky dálnic D1 a D2, kterou ředitelství silnic a dálnic plánuje na listopad 2027. Navrhované zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí vláda pravděpodobně podpoří. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Ještě okolo roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle nového průzkumu dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně jeden z pěti si navíc myslí, že už lidstvo s mimozemštěny navázalo kontakt. Další očekávají, že k němu teprve dojde. 17% Američanů také uvedlo, že osobně vidělo něco, co považovalo za UFO. Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Hustopeče a upevnil si vedení v mistrovství České republiky. Druhý skončil Adam Řezík a třetí Filip Mareš.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, omezení na D2 na 11. kilometru. V obou směrech je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Důvodem je úklid a oprava vozovky po včerejší vážné dopravní nehodě. Omezení i na D1 mezi 162. až 157. kilometrem ve směru na Prahu. U Krajnice tam probíhá údržba zeleně. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Tady je dopravní linka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: deváté hodině už pro vás máme připraveny největší hity z 90. let a chystáme i další slovíčka z brněnského Hantecu. A pokud je poznáte, tak vám nabídneme stupenky na akci Brněnská laťka, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Další slovíčka z brněnského Hantecu a tentokrát v soutěžní kolo, takže linka 603 103 103 právě teď odblokována, abyste si mohli zavolat a tipovat, co pak nám to Žanek nabídne za slovíčka z Hantecu. A pokud tipnete správně, tak pro vás máme dvě slosovatelné vstupenky na akci Brněnská laťka 25. června v Olympii. Na místě bohatá tombola, můžete sledovat světové výškařky a chystá se i koncert zpěvačky Leny. Takže Žanku, co to bude za slovíčka?
2: Zdar, jak si měla skrok sníkalo, hosti. Gomete, co to znamená mít fedry?
3: Mít a já myslím, fedry. Že to je jednoduchý docela.
1: Já
3: aspoň
1: taky.
3: Já to vím teda výjimečně.
1: Já bych taky věděl, co to znamená mít fedry. A kdo pak si zavolal a dovolal se? Halo, tady Martin. Halo, tady Martin.
4: Dobrý den.
1: Zdeňku, slyšíme se? Slyším.
4: Ano, slyšíme.
1: Hlavně auto.
3: Jsme na handsfree.
1: Tak doufám, že budeme rozumět. Mít fedry zaznělo. Máte představu, co by to mohlo být, nebo chcete nápovědy?
4: Něčeho se bát.
1: Něčeho se bát, říkáte. No, uvidíme, co na to řekne Žanek. Tak je to správná odpověď, nebo ne?
2: Mít fedry znamená mít strach.
1: Ano, mít
3: tak
1: strach.
3: Tak asi to tak bude.
1: Něčeho se bát, nebylo to moc složité, že ne?
4: Nebylo.
1: Dvě vstupenky na brněnskou laťku 25. června v Olympii jsou vaše. Gratulujeme, vydržte prosím na lince, abych si vás mohl zapsat. No a přejeme krásnou neděli.
4: Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Za 3:15 na Krokodýlu. Už za chvíli další hity.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, 90 v 9.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pátek začal festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open a ten nás letos zavede do Denisových sadů a jejich okolí.
2: Představí tvorbu 15 umělkyň, umělců a kolektivů z Česka, Slovenska a Maďarska. A víc už nám o koncepci letošního ročníku řekne hlavní kurátorka paní Silvie Šeborová.
3: Když to řeknu jednou větou a velmi zjednodušeně, řada těch děl ukazuje nějaké vize blízké či daleké budoucnosti, jak jsou vnímány prostřednictvím děl jednotlivých zapojených umělkyň a umělců a zase každý z nich k tomu přistoupil, k té site specific své věci z různého úhlu pohledu, s různými médii, od videa přes malby, sochy, instalace. Tedy ta přehlídka svým způsobem v tom nejširším slova smyslu odráží to, co může nabízet současné umění.
1: Říká kurátorka Silvie Šeborová o letošních Brno Art Open. No a když půjdete a podíváte se třeba na skálu pod Petrovem, tak tam můžete vidět upevněnou obří skříň z alobalové tkaniny od Lucie Tkáčové, která volně připomíná vlaštovčí hnízdo. Vejde se do něj však člověk.
2: A většina vystavených prací vznikla přímo pro Brno Art Open a pro konkrétní místa na Starém Brně od hlavního nádraží k Pekařské ulici a díla tam uvidíte až do 11. října.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz.
5: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
6: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
7: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
6: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
8: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

0: minuty po půl desáté si užíváte na Krokodýlu ty největší hity z 90. let. Už za chvíli další nejdevadesátky budou Dream a také Blondie a Krokodýl, kterého ladíte, také fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. A tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Petr Kopečný, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy logopedické v Brně na Veslařské ulici. Používání mobilních telefonů máme, jejich využívání ve volném čase a o přestávkách omezeno v našem školním řádu a dává nám to velký smysl, protože si všímáme, že díky tomuto částečnému omezení spolu děti a žáci a žákyně více komunikují, a to nejen o přestávkách, ale třeba i v čase, kdy mají volný program ve škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Pavlína a chtěla bych poprosit Rádio Krokodýl o pomoc pro paní Evu. Bydlí v Brně a nemá úplně dobré vztahy s rodinou, prostě nějak to tam nefunguje. Paní Evě je 67 let, nevychází z domu kvůli své nemoci, takže má problém se zajištěním základních potravin, takže jsem chtěla Rádio Krokodýl poprosit, jestli by jim nemohlo nějakým způsobem pomoct.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a paní Evě obědy na každý den zajistil.
3: Byla jsem i překvapená, z jakou rychlosti Krokodýl zareagoval na moji žádost a byli ochotni pomoct. Děkuju, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku. Kdo chce zadarmo na koupák, tak ten by měl právě teď zpozornět, protože na Krokodýlu rozdáváme dvě rodinné vstupné na koupaliště Biotop Brno Jih. Linka 603 103 103 odblokována a vy si můžete zavolat, kdo se první dovolá, tak ten pak může vyrazit. Nemusí samozřejmě dnes, k tomu ho nenutíme, ale přece jenom příští týden mají být třicítky.
1: Řekneš, jako nemusí tam třeba vyrazit, může to někomu třeba darovat. A to já bych se přihlásila, já jsem tam ještě nebyla.
0: Tak můžete darovat, Petře, ale já myslím, že nechte si to pro sebe, Peťa si tam vyrazí sama. Brno Jih, Biotop, příští týden třicítky, tak to určitě oceníte. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin. Haló?
2: Dobrý den, tady Petra.
0: Dobrý den, Petro. Odkud voláte?
2: Z Brna.
1: Hezký jméno máte.
0: Petra vám závidí to, že jste se dovolala jako první a získáte od nás dvakrát rodinné vstupné na koupaliště Biotop Brno Jih. Dvakrát rodinné vstupné, to znamená dvakrát pro dvě dospělé osoby a pro tři děti. Tak toho využijete určitě, ne?
2: Určitě, to je perfektní.
0: Máte to někde poblíž?
2: Jo, tak nejsi
0: zase dál. A máte rádi přírodní koupání. Biotop,
2: ano, to je
0: prostě parádička.
2: Tak.
0: Ano, voda prý aktuálně 22 stupňů, no ale já myslím, že až budou ty třicítky, tak to určitě člověk ocení, že se může schladit. Vydržte na lince, nejen s koupáním, abych si vás mohl zapsat. Gratulujeme k výhře, krásnou neděli přejeme a zas někdy naslyšenou.
2: Vám taky moc děkuju.
3: Radio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chibasport.cz.
11: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Mike Oldfield na Krokodýlu mezi největšími hity z 90. let po 9. hodině, ale 10. tu bude za okamžik a tak Petra prozradí, co bude ve zprávách.
1: Hezké dopoledne a dopravní podnik města Brna pokračuje nebo opraví 3 úseky tramvajové trati, kde uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině na Krokodýlu Sting. Také David Guetta a Jennifer Lopez. Hrajeme i české hity, třeba kapelu Jelen. Za půl minuty bude 10 hodin.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes bude během dne přibývat oblačnost, čeká na i nás i občas lokální přehánky, zejména na severu, jižní Moravě, a k večeru pak bude oblačnost ubývat a s ní i přehánky. Dnešní odpolední teploty 18 až 22 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik města Brna v létě opraví 3 úseky tramvajové trati v celkové délce přesahující 2 kilometry. Nové koleje a související vybavení získají tratě v Kněžnické ulici v úseku Rakovecká Kubíčkova a na Reneské. Celková investice je 270 milionů korun. Dominantou památníku Lidice je už více než čtvrtstoletí sousoší dětí, které byly v souvislosti s vyhlazením Lidic nacisty zavražděny. Pomník je ale výrazně poničen vlivem počasí a sochy už dávno nevypadají tak, jak by měly. Potřeboval by rozsáhlou restaurátorskou péči, na to ale památník nemá peníze. Jediná socha, která zůstává zachovaná, je postava chlapce, který stojí uprostřed skupiny dalších dětí. Ta byla jako jediná odlévaná v zahraničí, ostatní sochy v Česku. Britský král Karel III. Má sice narozeniny až v listopadu, ale oficiálně je slaví v červnu společně s Brity. Ani letos nechyběla vojenská přehlídka a procesí, ve kterém se král a jeho rodina vydali usazeni v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. V Británii se mezitím probírá, s kolika penězí může armáda počítat. Vedení hned několika místních samospráv v Anglii vyzvalo fotbalové fanoušky, aby nevyvěšovali vlajky na veřejném prostranství, protože se snaží udržet atmosféru vřelé a soudržné komunity. Důvodem je obava ze zastrašování migrantů. Ty, kteří bez povolení vyvěsí vlajku na veřejném prostranství, chtějí úředníci trestat.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda v Boskovicích v Bílkově ulici. Tam havarovala dvě osobní vozidla, tak tam dávejte pozor. A počítejte s omezením na D2, 11. kilometr v obou směrech. Tam probíhá úklid a oprava vozovky po včerejší vážné dopravní nehodě a je tam provoz veden do jednoho jízdního pruhu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 10. hodině vyrazí do jednoho protiatomového krytu v Brně a pokud ho poznáte, tak od nás máte rodinné vstupné do zábavního parku Bongo. Počkejte si na nápovědy, pak si zavolejte a vyhrávejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek,

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu právě teď parádní tipy na to, jak si užít dnešní den. Třeba nezapomenutelnou podívanou vám nabízí festival mladého cirkusu Freshmanéž. Hostí ho lužánecké pracoviště Legato a uvidíte vystoupení více než 60 mladých umělců a umělkyň z Česka i zahraničí.
2: A pokračuje taky dopravní nostalgie. Dnes bude od 13 do 18 hodin v provozu historická tramvajová linka, která zájemce sveze na trase z náměstí Svobody k ústřednímu hřbitovu.
1: A můžete vyrazit také na víkend otevřených zahrad. Přivítají vás běžně nepřístupné zahradní pozemky, ať už školní, městské, komunitní, soukromé, a nebo dokonce ty od slavných vil. Užijete si komentované prohlídky, bylinkový samozběr, opékání špekáčků a připraven bude i program pro děti. Přehled zapojených míst najdete na webových stránkách víkendotevřenýchzahrad.cz. Tak si to užijte.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save Me Tonight.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel a další tip na výlet nebo procházku. A tentokrát vyrazíme do protiatomového krytu z 20. století. A pokud ho poznáte, tak pro vás máme dárek. Rodinné vstupné do zábavního parku Bongo na lince 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil. A něco vám o tom krytu z 20. století řekneme.
2: Nachází se ve skalním masivu Petrovského kopce a jeho prostory z větší části leží pod plochou kapucínských zahrad.
1: Jde o soustavu navzájem kolmých chodeb a na ploše tvaru obdélníku o rozměrech přibližně 85x60 metrů s několika vstupy a množstvím nouzových východů.
2: A v případě atomového výbuchu bylo možno v tomto krytu přežít až 4 dny.
1: Je soběstačný, co se týká vody, elektřiny i dýchatelné směsi a pokud jsou v něm uloženy zásoby, tak samozřejmě i stravy.
2: A mohlo na hráz ukrýt až 3000 obyvatel. Jedinou psychickou podporou uvnitř chodeb byl rozvod rozhlasu po drátě.
1: A dnes slouží dlouhé a prázdné chodby jako depozitář částí kamenných prvků ke zničené královské kapli, která kdysi stála na rohu Veselé ulice a Dominikánského náměstí.
2: A pokud byste se chtěli jít na prohlídku, tak ta trvá zhruba hodinu, ale lístky si nemůžete koupit na místě.
1: Tak, ty si musíte koupit asi elektronicky. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.
3: Ahoj, tady Anna.
1: Ahoj, Aničko, odkud voláš?
3: Z Brna.
1: Přímo z Brna. A jakou máš neděli? Chystáš se někam vyrazit? Dáš nám tip?
3: Ještě po obědě na procházku s kamarádkou.
1: Máte nějaké oblíbené místo, kamarády chodíte?
3: To je různý. Někdy třeba na přehradu, někdy jedeme autem někam za Brno.
1: A někdy třeba do protiatomového krytu.
3: Tam jsem ještě nebyla.
1: Tak právě, proto je to tip, kam se můžete vydat třeba někdy příště. A jak se jmenuje ten kryt, který jsme představili?
3: Denis?
1: Je to tak? Ano.
2: Tak já myslím, že teď, když jsi to uhodla, tak tam budeš muset jít prostě.
1: A no, pak vyrazíš do zábavního parku Bongo, protože pro tebe máme za správnou odpověď vstupenky dva. Dvě pro dospělé a dvě pro děti, takže rodinné vstupné je tu pro tebe připraveno. Gratulujeme, vydrž na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásnou neděli a zas někde naslyšenou.
3: Děkuji, vám taky.
0: Radio Krokodýl.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
11: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Fortnite ojel na krokodýlu o 10:30, další hity už za chvíli, ale ještě předtím si poslechněte příběh Romana a jeho Aničky. Jim jsme pomohli. Pokud víte o někom dalším, napište nám na pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Roman, jsem z Brna a chtěl bych pomoci svojí dceři. Dcera je Anička, zůstal jsem s ní sám, protože bydlela u maminky, maminka jí nedopřála to, co chtěla, a tak dcera se rozhodla, že bude bydlet u mě. Dceři je 15 roků, radost bych jí chtěl udělat proto, protože u maminky neměla tady tu možnost. Já bych chtěla hrát florbal, bohužel moje situace tohle nedovoluje, tak jsem se obrátil o pomoc na Rádio Krokodýl a ten mě vyhověl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Anička dostala novou sportovní výbavu.
2: Anička byla ráda a Rádio Krokodýl moc touto cestou děkuji a jsem rád.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Linka 603 103 103 právě teď uvolněna proto, abyste si mohli zavolat a získat prachy přímo do ruky. Kolik je v banku?
2: Úplně jsem se těšila, až to budu moct říct. 105 650.
1: Je z toho cítit, že
2: si
1: se těšíš.
2: Si pamatuju, když bylo třeba 23, že?
1: No, já si to pamatuju. Nějakou tisícovku si pamatuju. No. A teď najednou 105 650 korun. Pěkně nám to roste. Už téměř 3 miliony jsme vám rozdali, teď aktuálně 105 650 korun. A kdo se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
3: Ahoj, tady je Zuzka Hodonín.
1: Zdravíme.
2: No. To je Zuzko, úplně vzorná příprava, že?
1: Zavolala s pravou chvíli, my tě zdravíme na Hodonínsko, kde nás ladíš na 95,4. Ještě nám prozrať, jakou máš neděli, odpočíváš, pracuješ?
3: Zatím vařím a odpoledne navštívím rodiče, jsem je dlouho neviděla.
1: Tak je pozdravuj i od nás a možná pro ně budeš mít dobrou zprávu. 105 650 korun, to by asi měli radost s tebou, že jo?
3: No, to by měli.
1: Tak dobře, poslouchej krokodýlí zvuk. Co by to podle tebe mohlo být?
3: Já bych typovala, jestli to není natažení takové té kuchyňské minutky.
1: Aha, tak ty vaříš oběd? Dala jsi něco stopnout, abys to nerozvařila a řekla jsi, kuchyňská minutka, natažení, to by mohl být krokodýlí zvuk. No, zní to podobně. Teď je důležité, co řekne náš arbitr a tady je jeho odpověď. 105 650 korun.
2: No, tak nic, Zuzi.
1: Bohužel.
2: Minutka to není.
1: Budete si muset udělat s rodiči jinou radost, třeba nějakým tím dobrým obědem. Ať se ti podaří, měj se krásně a zkus štěstí příště. Částka se zvyšuje. Naslyšenou.
4: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás hity na přání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
6: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do tříhvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo čtyřhvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Už brzy Tiki Taka Live. Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
11: Za kolik bereš?
12: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
11: A proč ještě nejezdíš elektricky?
13: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.
15: Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Imagine Dragons na Krokodýlu před 11. hodinou a na 11. Peťa připravila další zprávy, tak co je nového?
1: Hezké dopoledne a kanoista Martin Fuchs má 15. evropský titul, víc si o tom řekneme za chvilku.

0: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto@hemala.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
3: A po 11. hodině budeme hrát hity na vaše přání. Taylor Swift je odstartuje. A pak už si budete vybírat vy z krokodýlího největšího hudebního výběru na lince 603 103 103. 11. tu bude za minutu.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
3: V průběhu dne by měla přibývat oblačnost a s ní i lokální přehánky, zejména na severu jižní Moravy. K večeru pak ubývání oblačnosti i přeháněk a dnešní odpolední teploty mezi 18 až 22 stupni.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezkou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Zvýšit počet parkovacích míst v městské části Brno-Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by mohly stát. Zatím je vše ve fázi prověřování. Střechy parkovacích domů by mohly být osázené zelení a sloužit jako odpočinková místa. V Česku podle dluhových poradců roste počet lidí, kteří se zadlužují kvůli sběratelským kartičkám s postavami z japonského seriálu Pokémon. Původně šlo o obyčejnou karetní hru. Postupně si je ale lidé začali kupovat i jako investici. Sběratelská vášeň se však některým vymkla z kontroly a výsledkem jsou dluhy v řádu i stovek tisíc korun. Na Ukrajině přibývá žen, které chtějí vstoupit do armády. Oproti Loňsku jich přibylo 7 tisíc. Celkem ukrajinské ozbrojené síly čítají přes 75 tisíc vojaček. Loni se přes 5 tisíc z nich účastnilo přímých bojů na frontové linii. S trvající válkou v ukrajinské společnosti vyvstává také otázka povinné mobilizace žen. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V Portugalsku zopakoval individuální double z roku 2013. Včera byl nejrychlejší v závodě na 1000 metrů. Olympijský šampion ještě dnes pojede s bratrem Petrem v finále A double kanojí na olympijské distanci 500 metrů.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Nehoda v Boskovicích v Bílkově ulici, tam havarovala dvě osobní vozidla a omezení na D2 11. kilometr v obou směrech, tam se uklízí a opravuje povrch vozovky po včerejší vážné dopravní nehodě. Máte další informace? My máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat. Pošleme to dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: minuty po 11. hodině a na Krokodýlu startují hity na vaše přání. Tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: napsání.
1: Je krátce po 11. hodině, od mikrofonu Krokodýla už vás taky zdraví Milan Krobot, jsou tu hity na vaše přání, no a až do dnešního pravého poledne na lince 603 103 103 budeme hrát podle vás. No a míříme rovnou na telefon a tam by měla být Ivanka. Ivi, ahoj.
2: Ahoj, zdravím krokodiláky.
1: Tak co si dáme, komu to pošleš?
2: Poprosila bych to zahrát písničku pro svou dceru Anemarii a jejího tatínka Vítka, aby měli krásný den.
1: Dobrá,
2: krokodilákům.
1: Tak jo, Shakira, Zu, už ti tam hrajem, užij si to, hezkou neděli a díky, že jste s námi, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, děkujeme.
0: Rádio Krokodýl, hity na psáře, pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Shakira tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání, no a míříme opět na telefonní linku, koho tam zdravíme?
1: Ahoj, dobrý den všem, tady Tom Prigl.
0: Nazdar Tome, tak co si dáme, komu to pošleš?
1: Tak dáme to Hypnotize a poslal bych to mým synům Honzikovi Davidovi, bráchovi Danovi, Martinovi, Brambořikovi, Zdendovi, Krkovičkům, Rádiu Krokodil, všem prostě, Petr, Milan, tobě, jo, všem prostě, co tam jste, ten tým, a Kocourkovi, a je to všechno, to stačí.
0: Tak jo, díky za přání, uživej neděli, díky, že jsi s námi a Purple Disco Machine už mám tam hraje. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky moc, zatím čauky, pa všem.

0: napsání.
1: Purple Disco Machine tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a míříme opět na telefon, tam bychom měli zdravit Evičku. Evi, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak co dáme, komu to pošleš, Evi?
2: Já to pošlu vnukovi Radimovi do Moravského Krumlova, který si v Praze vyhrál druhý místo, no vyhrál, no. To byla taková rostlinolékařská soutěž. A kromě všelijakých dárků ještě pojede na podzim do Itálie.
1: No krása, tak my samozřejmě gratulujeme z Krokodýla, Duran Duran, už vám tam hrajem, užijte si to, díky, že jste s námi a měj se krásně, hezkou neděli, ahoj Evi.
2: Tak děkuji, ahoj, naslyšenou.
1: 603 103 103 Krokodýláci, to je telefon sem k nám do studia, no a nechte si i vy zahrát váš oblíbený hit. Jsme Krokodýl a hrajeme na vaše přání. Teď už Duran Duran pro Brno a celou Jižní Moravu.

0: přání.
1: No a na telefonu Krokodýla už taky další volající a další přáníčko, tak kdo tam?
2: Tady je Lucka z Lomničky a já bych chtěla pro moji rodinu pustit Evu Farnou Boky jako skříň.
1: No a Luci, co máte v plánu dneska?
2: No tak teďka jedeme do Brna nakupovat.
1: Na nákupy, dobře, tak dopadnou dobře, hlavně moc neutraťte šťastnou cestu a Eva Farna už vám tam hrajem, tak měj se krásně a ahoj.
2: Naschledanou.
3: Mám prostě od pámy.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Eva Farná, mám boky jako skříň v hitech na vaše přání. No a na lince 603, 103, 103 už opět za malou chvíli pokračujeme. 11 hodin, 22 minut k tomu.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Milan Krogot.
3: Rádio Krokodýl.
2: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
2: Radio Krokodýl.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července, Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rathaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července, Ivančice.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.

0: Fajn. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Jsou to hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, no a teď už taky vzkaz od Dáši pro manžela Pepu do Pustiměře, kterému posílá Marka Ztraceného naše cesty. Tak my moc zdravíme, díky, že jste s námi, a ještě přidávám vzkaz od Michala Bajkero se Zlíšně, který chtěl nechat zahrát pro všechny posluchače, rodiče a jeho Monču.

0: a hity na psání.
1: Marek Ztracený a naše cesty v hitech na vaše přání. Krokodýl, jdeme opět na telefonní linku. Koho tam zdravíme?
2: Já jsem Bersk a jmenuji a jsem tam vozit a mám 6 roku.
1: Tak Teresko, my tě zdravíme, 6 roku, no to je nádhera. Prosím tě, Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee jsou připraveni a komu je necháš zahrát?
2: Mamince.
1: Mamince, maminka odpočívá, pracuje.
2: Vaří.
1: Co vaříte dobrého, povídej.
2: Kuřátko,
1: jejda mané, no tak ať voní, ať chutná, ať si pochutnáte a pěkně to tam rozjeďte, holky, tak měj se krásně, Teresko, ahoj.
2: Děkuji.
3: Aj.

0: přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu ve svém druhé polovině. No a připraven je Ed Sheeran, komu ho budeme hrát, kdo tam?
2: Ahoj, tady Evča.
1: Ahoj Evčo, tak nějaký vzkaz k tomu povídej.
2: Jo, já bych to chtěla nechat zahrát pro mámu, která má teď tuto písničku moc ráda. Pak bych to chtěla nechat zahrát pro svého bráchu, který měl v pátek narozeniny. Pak bych to chtěla nechat pro všechny, kdo poslouchají, pro sestru, pro jenu do Černovic, pro druhou do Prahy s přítelem. A potom tady tuto písničku budou hrát v pátek na Prigl baru. Tak jestli lidi chcou, tak tam taky můžou dojít.
1: Tak jo, tak my zdravíme tvého bráchu, který slavil narozeniny, je to tak?
2: Dobře, jo.
1: Zdravíme taky tak, tebe, jo. Celou tvoji rodinu, už vám tam hrajem, užijte jo, si to a měj se krásně, ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás a na Krokodýlu v plném proudu. No a míříme opět na telefon, koho tam zdravíme.
2: Ahoj, tady Iva.
1: Ahoj Ivi, Lady Gaga připravená, komu ji necháš zahrát?
2: A tak bylo by to pro mýho manžela, bylo by to pro mýho syna, ale hlavně by to bylo pro naši malou Vendulku, která včera oslavila svoje 9. narozeniny. Chtěli bychom jí říct, že jí máme moc rádi, že je úžasná holčička a tačka, že jí posílá obrovitánskou pusu.
1: No krása, tak my se přidáváme ke gratulacím z Krokodýla, všechno nejlepší, no a Lady Děkujeme. Gaga už vám tam hraje. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky divoký byl Lahůdky, no a to chtěla nechat zahrát Ivanka z Chrlic pro svého myšáčka do Líšně. No a také i vy, krokodýláci, si můžete nechat zahrát váš oblíbený hit, tak pište na linku 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: No a dovolal se nám například Pavel. Pavle, zdravíčko.
2: Je Pavel Janša z Velkého Nezeříčí z Pečovazorského ústavu, kterým bych je zahrál všem těm děvčatům, který dneska pracují a který pracují asi okolo nás. Je chladný a samozřejmě bych je zahrál bych mu tátovi, který měl 10. narozeniny, ale nedostal jste se do vašeho rádia. Jitce, mojí manželce, samozřejmě mému bráchovi a mamince do nebíčka. A potom bych já zahrál těm, kteří mě strašně moc pomáhali. A to byly Libor Vala, Petra, a paní Mejzlíková a samozřejmě Hanička Patříková. Všem moc děkuju a svým vnoučatům. Děkuju moc za všechno a svým své pravnučce a svému synovi Filipovi a jeho přítelky Míši. Děkuju moc za všechno, zdravím Rádio Krokodýl a jsem rád, že jsem se k vám dovolal.
0: Vyčerpávající, Pavle. Držte se ve zdraví, zdravíme vás do Velkého Meziříčí a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuju moc, naslyšenou.

0: na přání.
1: Jsou tu hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. Tohle byl taky Benson Boone. No a před námi je další váš vzkaz, vaše přáníčko a taky připravená skupina Krištof a jejich Siráno. No a Martin mi napsal přes naši apku sem k nám do studia, že by chtěl právě nechat zahrát Siráno od skupiny Krištof. A to pro svoji ženu k dnešnímu 12. výročí jejich svatby. No a písnička mu připomíná, že to po těch 3 letech vztahu nevzdali a že už spolu jsou 18 let. Miluje jich stejně jako na začátku, no a je moc rád za jejich 2 děti. Tak co dodat, krokodýláci, ať vám to dále šlape, hodně štěstí, no a z krokodýla Siráno a Krištof. Užijte si to.

0: Krištof Siráno tady u nás v hitech na vaše přání krátce před pravým polednem, no a ve studiu Petra s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Přeji hezký den. Pro fanoušky MotoGP v Brně je na příští týden připravená posílená hromadná doprava, i o tom za chvilku.
2: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
3: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po pravém poledni to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Shakira. Nebude chybět ani Irene Cara. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si Miraj. Přesně za minutu je to pravé poledne.
7: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a co dnešní počasí? Venku aktuálně na jižní Moravě oblačná obloha, v centru Brna necelých 21 stupňů Celsia. Jinak z Vysočiny tam nám hlásíte teplotu okolo 15, no a meteorologové předpověděli, že v severní části našeho kraje budou drobné přehánky.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pro fanoušky MotoGP v Brně je připravena posílená městská hromadná doprava. Závody se jedou na Masarykově okruhu od 19. do 21. června. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Spoje na okruh budou jezdit s četností 1 až 2 minut. Jízda bude zdarma. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Švýcaři dnes v referendu rozhodují o tom, jestli by Alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše 10 milionů. Hlasování, které je první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie, která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost, průzkumy ukazují na těsný výsledek. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, který drží přes 38%. Britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. Silnější provoz je na D1, D2, respektive na křížení D1, D2 v oblasti u exitu Brno-Jih, tak pozor na to. No a pokud jedete ve směru na Prahu, tak 183. kilometr na D1, dávejte pozor, je tam spadla dopravní značka, zasahuje tam dovozovky, tak ať do toho náhodou nevjedete. Šťastnou cestu vám všem, ať už míříte kamkoliv, a kdybyste i vy měli nějaké aktuální info, tak volejte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je krátce po pravém poledni, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu z krokodýla přeje Milan Krobot, no a chystám pro vás další soutěžní kolo víkendu speciál. Tak si na to počkejte, do té doby další hity. Díky, že jste s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.

0: cestovatel.
1: No a na Krokodýlu už teď máme opět pro vás soutěžní kolo víkendu specialitu Krokodýl cestovatel. No a budeme společně s vámi hledat jedno jihomoravské malé městečko. No a jdeme rovnou na ty nápovědy, protože v tomhle městečku najdete jeden zámek, který na konci 16. století byl přestavěn na renesanční, respektive tenhle hrad původem byl přestaven na renesanční zámek. No a nepřehlednutým prvkem té doby byly přízemní arkády. Jinak další úpravy proběhly koncem 18. století v duchu baroka. No a v tu dobu zámek vlastní hrabě Gabriel Serény. Mimochodem, jehož příchodem začíná město i také skvět. Zlatá éra tohoto městečka, které hledáme. No a poslední úpravy proběhly v 19. století v pseugotickém slohu. Po druhé světové válce byl zámek zestátněn v 70. letech 20. století až do roku 2018. V něm byla umístěna střední odborná škola a učiliště. No a od roku 2018 je zpět ve vlastnictví rodu potomků Serényů. No a nás zajímá, krokodýláci, kde bychom tenhle zámeček mohli najít, v jakém jihomoravském městečku. 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia, no a jdeme se tam rovnou podívat. Krokodýl, kdo tam?
2: Luboš?
1: Luboš? Slyšíme to?
2: Lukáš.
1: Lukáši, dobře, už to přeskočilo předtím. Tak Lukáši, já vás zdravím, odkud nám voláte, prozraďte.
2: Z Milešovic,
1: tak zdravíme do Milešovic, no a vy byste věděl, kde se tenhle zámeček nachází?
2: Já bych si tipl, že je to Lomnice u Tišnova.
1: No a je to naprosto správně. Velká gratulace,
2: no super,
1: správná
2: já jsem tam studoval,
1: odpověď.
2: Takže...
1: tak jste to tipl správně, no a k tomu samozřejmě naše parádní cena, protože u nás máte rodinné vstupné do zábavního parku Bongo tady u nás v Brně. Co
2: no
1: vy na to?
2: No to je úplně úžasný.
1: Tak aspoň budete mít plány pro celou rodinu. Vydržte mi prosím na lince, užívejte prozatím neděle a naslyšenou.
2: Děkuji, naschle.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
5: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
6: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
7: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
8: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
10: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
10: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
10: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Je dobré mít parťáka při práci.
0: Vaše nejvěrnější rádio.

0: Franz Gal, Ela, tady u nás na Krokodýlu. Hezké nedělní odpoledne, 12 hodin, 31 minut k tomu vám všem, pokud jste v práci, ať se daří, ať vám to utíká, dobrou chuť k obědu, no a před námi další hity Kristýna nebo také David Guetta a Sia. Ještě předtím se ale jdeme podívat, komu už jsme u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Román, jsem z Brna a chtěl bych pomoci svojí dceři. Dcera je Anička, zůstal jsem s ní sám, protože bydlela u maminky. Maminka jí nedopřála to, co chtěla, a tak dcera se rozhodla, že bude bydlet u mě. Dceři je 15 roků, radost bych jí chtěl udělat proto, protože u maminky neměla tady tu možnost. Já bych chtěla hrát florbal, bohužel moje situace tohle nedovoluje, tak jsem se obrátil o pomoc na Rádio Krokodýl a ten mě vyhověl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Anička dostala novou sportovní výbavu.
2: Anička byla ráda a Rádio Krokodýl moc touto cestou děkuji a jsem rád.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: No a na Krokodýlu už taky vyrážíme za městskou policií. No a jaký byl týden a co všechno se odehrálo, tak o tom už taky mluvčí městské policie Brno, pan Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům do studia. V kapucínských zahradách pod Petrovem v úterý strážníci oslovili úplně nahého muže, který přerovnával oblečení na zemi i na lavičkách. Další svršky hořely ve stavebním kolečku a muž vysvětlil, že mu některé kusy byly malé nebo se mu nelíbily, a tak je zapálil. V přítomnosti hlídky se oblékl, ta plameny uhasila a 50 státníka čeká správní řízení. Dva muže jdoucí do práce napadl ve čtvrtek brzy ráno v Řečkovicích agresivní kolem jdoucí. Nejprve jim nadával, potom na jednoho zaútočil pěstí. K jeho smůle to byli naši strážníci v civilu, a tak proti němu rychle zasáhli a brzy ho přijela spoutat uniformovaná hlídka. Hrozí mu vězení. A úspěšné byly hlídky městské policie i v noci na pátek. Velmi rychle dopadli v Plotní ulici muže, kterého výstižně popsala 29letá žena. V Benešově ulici jí prý okradl o mobilní telefon a údajně jí dokonce kopl. Také on je podezřelý z trestného činu. Přeji příjemně prožitý víkend a pohodový poslech.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Jitka

0: dceři o přestávka.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
5: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Už brzy Tiki Taka Live.
7: Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě.
6: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
7: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.

0: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Elton John a Dua Lipa tady u nás na krokodýlu krátce před 13. hodinou. No a ve studiu opět Petra s dalšími zprávami. A o čem budou, Peťo?
1: Hezké odpoledne. Brno plánuje stavbu další cyklostezky, i o tom za chvilku.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Top 50. Každou sobotu od 18. do 21. hodiny vám představíme 50 největších hitů vás, posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát. Oficiální hitparáda pro Brno a celou Moravu. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na nejposlouchanějším rádiu v Brně a širokém okolí. Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po 13. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Taylor Swift. Přidáme Whitney Houston. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si MIG 21.
3: Jak snadné žít.
0: No jdeme si taky srovnat čase, přesně za minutu je tu 13. hodina.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Co se týče počasí, tak se nám tam snaží prodrat sluníčko, moc mu to ale nejde. Teploty je docela nízké, 18 stupňů Celsia tady u nás na jižní Moravě, 20 na Břeclavsku, no a 15 stupňů v tuhle chvíli na Vysočině. Jinak meteorologové předpověděli drobné přehánky, hlavně na severu našeho kraje.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Rada města Brna zařadila do závazného plánu investic stavbu cyklostezky Kaštanová v Tuřanech. Kilometr vyjde podle propočtů na 56 milionů korun. Podle informací města se začne stavět až po ukončení přestavby mimo úrovňové křižovatky dálnic D1 a D2, kterou ředitelství silnic a dálnic plánuje na listopad 2027. Navrhované zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí vláda pravděpodobně podpoří. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Ještě okolo roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle nového průzkumu dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně jeden z pěti si navíc myslí, že už lidstvo s mimozemštěny navázalo kontakt. Další očekávají, že k němu teprve dojde. 17% Američanů také uvedlo, že osobně vidělo něco, co považovalo za UFO. Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Hustopeče a upevnil si vedení v mistrovství České republiky. Druhý skončil Adam Řezík a třetí Filip Mareš.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. D1, D2 průjezdná taktéž, nicméně v okolí Brna se nám to štosuje, popojíždí tam auta a zdržení zhruba okolo 5 minut. Tak hodně trpělivosti. No a komplikace v tuhle chvíli na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm, je to u Bučovic, tam je po nehodě osobní auto se srnou, tak tam počítejte s drobnými komplikacemi. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: I po 13. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobot, a na silnicích ještě chvíli zůstaneme, protože našich zlatíček jsme se ptali na to, co je to podle nich taxík.
1: Nebo mu zavoláme a bude to stát hodně peněz.
0: Více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity, tak si užívejte nedělní odpoledne s Krokodýlem.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak ona ráno vypadá po probuzení.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No a na Krokodýl už dostávají prostor taky naši nejmenší posluchači Krokodýla, naše Zlatíčka, kdy jsme vyrazili do školky v Krpoli, abychom se jich zeptali, co je to podle nich taxík.
2: To je takový auto, ono to na sebou má takovou ceduličku, na tom je napsané taxík a třeba když chceš jít na letiště a nechce se ti autem nebo žádným autobusem a nemáš jízdenku, tak si počkáš na taxíka.
3: Když ti nejde tramvaj nebo nějaký trolejbus, tak naseneš na taxík.
4: Kdyby někdo potřeboval někam dojet, kam nejde úplně nic.
5: Asi ho najdem v potusení.
4: Nebo mu zavoláme.
5: A bude to stát hodně peněz.
1: Tolik tedy naše Zlatíčka Krokodýla, když jsme se v Krpoli ptali na to, co je to podle nich taxík. No tak pokud někam náhodou krokodýláci vyrážíte, tak doufám, že všechno stíháte. No a my z Krokodýla zdravíme všechny taxikáře, nejen tady v Brně, ale taky na celé Jižní Moravě. 13 hodin, 21 minut k tomu.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Radio Krokodýl, Milan Krogot.
6: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
7: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
8: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
7: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Radio Krokodýl.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
12: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. BrunoFamilyPark.cz.
13: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Je dobré mít se na koho spolehnout.
0: Vaše nejvěrnější rádio.
19: Stále.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Bieber.

0: krutną nudu.
1: Kdyby ty mobily nebyly.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jsem ředitelka Ivana Milichárková, pracuji na základní škole Brno, Hrádské náměstí 13. Během výuky mají žáci telefony v aktovce. V těch hodinách si mohou telefony použít s povolením učitele. O přestávkách by měly být mobily také uložené u žáků v aktovce, nicméně jsou povolené na použití. Podívat se do systému našeho informačního, nesmí používat telefony pro sociální sítě nebo pro hraní her.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: No a na krokodýlu další soutěžní kolo, krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. A když se dívám na náš krokodýlí bank, je to neuvěřitelné, 105 700 korun za náš krokodýlí zvuk. 603 103 103, telefon sem k nám do studia. No a kdo se mi dovolá jako první, správně si tipne a odhalí tak náš krokodýlí zvuk, tahle parádní částka je jeho. Tak uvidíme, kdo se dovolá. 603 103 103 105 700 a jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, tady Viol.
1: Kdo tam?
2: Viola.
1: My tě zdravíme, to je krásné jméno, Violko. Odkud nás posloucháš, kde se ladí krokodýl?
2: Brně.
1: V Brně, která městská část, prozraď? Dobře, tajemná Violka z Brna necháme. Dobře, Violko, prosím tě, co si myslíš, že je náš krokodýlí zvuk?
2: Já si myslím, že to je drcení vaječných skořápek.
1: Drcení vaječných skořápek. Podle tebe to tedy zní takto? No? No? To je docela slovo do pranice. No? Jak moc jsi jistá s tímhle typem?
2: Hele, mám to v hlavě už od Velikonoc.
1: Od Velikonoc? Ty brďo, tak to je docela dlouho. No tak uvidíme. 105 700 ve hře a arbitr říká, že je tento typ! Špatný. Tak to mě moc mrzí. Nevadí, držím palce, třeba příště s dalším typem to třeba vyjde. My náš krokodýlí bank opět o něco navýšíme a zase někdy ahoj.
2: No počkej, co vymyslím na Halloween. Ahoj.
1: Tak uvidíme. Krokodýláci, další soutěžní kolo za námi, ani tentokrát to nedopadlo. Každopádně bank navyšujeme a vy si opět počkejte na naši výzvu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
0: Radio Krokodýl. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
7: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Helena Zečová, Impossible, no a Krokodýl už teď bude hrát taky na přání. Naše krokohlídka totiž jezdí s auto Pokorný, no a dnes má narozeniny pan Zdeněk Pokorný. Tak milý Zdenku, za celý tým Rádia Krokodýl ti přejeme především hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti do každého dne. Ať se ti daří v práci i v osobním životě, ať ti dělá radost tvá rodina, děti i vnoučata a ať máš kolem sebe stále skvělé lidi. Užij si svůj den naplno a ať se ti splní vše, co si přeješ. Tak všechno nejlepší přeje tým Rádia Krokodýl. No a tohle je dárek od tvých dětí.

0: hit za hitem s Krokodýlem, tohle taky Vance Joy, Riptide krátce před 14. No a ve studiu Petra s dalšími zprávami, a o čem budou?
1: Hezké odpoledne, dopravní podnik města Brna v létě opraví další tramvajové trati, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Muzikál Vražedná balada uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Slavnou komedii Lazebník sevilský uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Hru Evita uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí ale Farben. Rozjede to Enrique Iglesias. No a dáme si činasky a víno. Za 50 vteřin je to 14. hodina.
5: Barko! Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko! Volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: No a venku už na nás vykouklo i sluníčko. Aktuálně v centru Brna 21 stupňů Celsia, jinak na Vysočině stále teplota okolo 15-16 stupňů. No a meteorologové předpověděli oblačno a na severu kraje nějaké dešťové přehánky. Když se dívám na meteoradar, tak v tuhle chvíli bychom nic neměli pocítit, nikde žádný déšť, takže snad to možná dopadne do večera dobře.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik města Brna v létě opraví tři úseky tramvajové trati v celkové délce přesahující 2 kilometry. Nové koleje a související vybavení získají tratě v Kněžnické ulici v úseku Rakovecká Kubíčkova a na Reneské. Celková investice je 270 milionů korun. Dominantou památníku Lidice je už více než čtvrt století sousoší dětí, které byly v souvislosti s vyhlazením Lidic nacisty zavražděny. Pomník je ale výrazně poničen vlivem počasí a sochy už dávno nevypadají tak, jak by měly. Potřeboval by rozsáhlou restaurátorskou péči, na to ale památník nemá peníze. Jediná socha, která zůstává zachovaná, je postava chlapce, který stojí uprostřed skupiny dalších dětí. Ta byla jako jediná odlévaná v zahraničí, ostatní sochy v Česku. Britský král Karel III. Má sice narozeniny až v listopadu, ale oficiálně je slaví v červnu společně s Brity. Ani letos nechyběla vojenská přehlídka a procesí, ve kterém se král a jeho rodina vydali usazeni v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. V Británii se mezitím probírá, s kolika penězi může armáda počítat. Vedení hned několika místních samospráv v Anglii vyzvalo fotbalové fanoušky, aby nevyvěšovali vlajky na veřejném prostranství, protože se snaží udržet atmosféru vřelé a soudržné komunity. Důvodem je obava ze zastrašování migrantů. Ty, kteří bez povolení vyvěsí vlajku na veřejném prostranství, chtějí úředníci trestat.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. Stále počítejte ale se silnějším provozem na D1, D2, respektive na křížení dálnic u exitu Brnojich. Tak všude tam hodně trpělivosti, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I po 14. hodině vás od mikrofonu Krokodýla zdraví Milan Krobot, zdravíme nejen Brno, ale taky celou Jižní Moravu, no a mám pro vás připraveny ty nejlepší hity a taky další soutěžní kolo víkendu speciál, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dívka si všimne chlapce, který jí kouká na tričko s letadlem. Líbí se vám to letadlo? No celkem jo, ale více mi líbí to letiště pod ním.

0: cestovatel.
1: No a máme pro vás na Krokodýlu připraveno další soutěžní kolo víkendu speciál, je to Krokodýl cestovatel, no a tentokrát společně s vámi budeme hledat jednu zříceninu hradu tady u nás na Jižní Moravě. No a jdeme rovnou na nápovědy. Tenhle hrad byl postaven na konci 13. století řádem templářských rytířů. Mimochodem od nich je i odvozen název hradu, jedna z velkých nápověd. Je na skalním ostrohu nad údolím řeky Jihlavy, no a po rozpuštění řádu hrad zůstal často opuštěn a měnil majitele, jinak o jeho zániku se mnoho neví. Z vykopávek, které probíhaly na přelomu 19. a 20. století, se usuzuje, že hrad v 16. století vyhořel. Již nikdy nebyl obnoven a v 17. století se stal sídlem loupežnických klub. Tou další velkou nápovědou je to, že tam Česká televize točila seriál Labyrint. No a od konce 19. století se stal hrad cílem výletníků a trampů. Je tam mimochodem krásná vyhlídka, je stále zpřístupněn. No a pokud mi řeknete název tohoto hradu, respektive téhle zříceniny, tak mám pro vás připraveny dvě vstupenky, respektive rodinné vstupné do zábavního parku Bongo, tady u nás v Brně. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, tady je Leo, Templeštej.
1: Leo, my vás zdravíme. Rovnou jste takhle ze startu ze sebe dostal, že se jedná o Templeštejn. No a samozřejmě máte pravdu, velká gratulace. Leo, máte děti či vnuky?
2: Mám vnuka.
1: Vnuka máte. Tak už no. Asi pro vás to řádění na těch atrakcích moc není, ale myslím si, že vnuk si to určitě užije. Co vy na to?
2: No já si myslím, že určitě.
1: Tak velká gratulace, mám pro vás rodinné vstupné, tak zůstaňte prosím na lince, díky, že jste s námi, hezkou neděli a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji.
3: Mami, já se nudím, co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Už brzy Tiki Taka Live. Veslavkově je u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Horlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: hit za hitem z Krokodýla, tohle tak je Roxeťáci, 14 hodin 30 minut k tomu, no a před námi další hity a dorazí například Martin Solveig. Ještě předtím ale jdeme pomáhat vám posluchačům a komu jsme už tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mojmír Solař a bydlím v obci Telnice u Brna. Chtěl bych prostřednictvím rádia Krokodýl pomoci sousedům, paní Kuchaříkové a její rodině. Paní Kuchaříková s partnerem se stará o velmi postiženého synka, který vyžaduje péči nepřetržitou a velice náročnou. Synek se jmenuje Michálek, měl mozkovou příhodu, jsou mu 3 roky, nemá vyvinutý polikací systém, musí být přikrmován hadičkou vlastně přímo do žaludku, vyžaduje neustálou péči, 24 hodin i v noci, odsávání, vlastně když je zahleněný a podobně. Mamince by velice pomohla speciální výživa, která je bohužel velmi finančně nákladná, a proto jsem požádal rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Michálek dostal zásoby speciálního mléka, které potřebuje.
2: Chtěl bych poděkovat rádiu Krokodýl za pomoc. Maminka malého Michálka měla velkou radost, když se dozvěděla, že dostane od rádia Krokodýl výživu. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je to tak, krokodýláci, sledujeme za vás dění tady u nás v Brně na celé Jižní Moravě. No a teď pozor, brněnská hvězdárna chystá další ročník Festivalu Planet. No a bude to naprosto velkolepé, protože novinkou toho letošního festivalu tady u nás v Brně na Kraví hoře bude 12-metrový model planety Jupiter. Dosud největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje hvězdárna Planetárium Brno, doplní také 4 jeho největší přirozené satelity, dále modely Země, černé díry. No a tenhle velký nafukovací Jupiter dostal název Gigalon, no a těšit se ho na něj můžete právě na Festivalu Planet, které se uskuteční od 6. do 12. července a poté od 3. do 9. srpna. Tak ať už jste příznivci a milovníci vesmíru, tak si rozhodně Festival Planet tady u nás v Brně nenechte ujít.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizaci? A od kehože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets over check. 4. července Ivančice.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla. No a přiblížila se nám 15. hodina. Ve studiu už je opět připravena Petra, která má pro vás další čerstvé zprávy. O čem budou?
1: Přeji hezký den. Zvýšit počet parkovacích míst by v Brně severu mohlo několik parkovacích domů, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9 na rádiu Krokodýl.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Master KG. Nebude chybět ani Rick Astley. Sice do půlnoci daleko, no ale s tímto songem přijde poetika. Za minutu a půl je to 15. hodina.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak venku v centru Brna taky sluníčko, aktuálně téměř 21 stupňů Celsia. Z Vysočiny nám hlásíte stále okolo 16. Jinak meteorologové, co se týče dnešní noci, předpověděli teploty docela nízko, mezi 11 až 8 stupni Celsia. No a když se dívám, jak to bude vypadat s počasím zítra, to bude podstatně lepší. Teploty mezi 21 až 24, sice bude převážně, nebo bude převažovat oblačno z rána, hlavně v jižní části kraje i méně oblačno. Jinak během dopoledne se může vytvořit pár drobných přehánek, ale odpoledne krásně polojasná obloha, no a užijeme si rozhodně příjemného sluníčka.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zvýšit počet parkovacích míst v městské části Brno-Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by mohly stát. Zatím je vše ve fázi prověřování. Střechy parkovacích domů by mohly být osázené zelení a sloužit jako odpočinková místa. V Česku podle dluhových poradců roste počet lidí, kteří se zadlužují kvůli sběratelským kartičkám s postavami z japonského seriálu Pokémon. Původně šlo o obyčejnou karetní hru. Postupně si je ale lidé začali kupovat i jako investici. Sběratelská vášeň se však některým vymkla z kontroly a výsledkem jsou dluhy v řádu i stovek tisíc korun. Na Ukrajině přibývá žen, které chtějí vstoupit do armády. Oproti loňsku jich přibylo 7 tisíc. Celkem ukrajinské ozbrojené síly čítají přes 75 tisíc vojaček. Loni se přes 5 tisíc z nich účastnilo přímých bojů na frontové linii. S trvající válkou v ukrajinské společnosti vyvstává také otázka povinné mobilizace žen. Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře, kterým by pro něj měla být příští týden Velká cena České republiky. Povzbuzený druhým místem v Maďarsku, což bylo před týdnem jeho první pódiové umístění po téměř dvou letech, chce na domácí trati v Brně opět bojovat o stupně vítězů, v ideálním případě o vítězství.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S krokodýlem vyrážíme taky na silnice, no a pozor, bourá se nám nejen v Brně. Jedna z těch nehod je tady v centru na v ulici Zvonařky, kdy máme nehodu dvou osobních vozidel. Projedete tam se zvýšenou opatrností, tak dávejte na to pozor. Díky tomu samozřejmě také silnější provoz. Jinak silnější provoz stále taky v okolí D1, D2 u exitu Brno jich, tak i tady hodně trpělivosti. No a jdeme se podívat ještě na komplikace, které máme na Znojemsku, a to u Vrbovce. Tady máme nehodu osobního vozidla na místě záchranné složky, tak počítejte s komplikacemi. No a další komplikace taky ještě na Znojemsku u Olbramovic, kde máme nehodu osobního vozidla. Tak šťastnou cestu vám všem, ať už míříte kamkoliv, přejeme šťastnou cestu, a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je krátce po 15. hodině, hezkou neděli přeje Milan Krbot. A ve studiu se chystá nejen brněnské Hantec, ale s ním taky moje kolegyně Míša Rotrová, která si s vámi to dnešní odpoledne na Krokodýlu užije. Tak si to užijte do té doby další hity Lorin, Poetika, Master KG a spousta dalších hitů ve vysílání Krokodýla.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně 7:30.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A teď už na Krokodýlu taky se mnou Honza Žanek Hlaváček a jdeme se podívat na trošku té brněnštiny. Žany, vítej, co jsi pro nás dneska připravil?
2: Zdar jak svíňa z kroksny. Gomity, co to znamená mít peřinu?
1: Tak schválně, brňáci, tušíte?
3: Tak to bude určitě nějaká pohlavní nemoc.
4: Něco společného s psychikou nebo...
5: Mít strach?
6: Mí horko nebo něco takové, nevím.
7: No jako lenošit, ne? Nic nechtít dělat.
1: Tak nápadů tam byla velká spousta, jeden jediný byl správně. Žany, tak co?
2: Mít peřinu nebo mít peří znamená mít strach neboli fedry. Petr jeden.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A teď si ještě srovnejme čas, je 15 hodin 19 minut.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni Masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Krokodýlí zvuky. Prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety, kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
10: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
11: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
10: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Radio Krokodýl.
12: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
18: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
0: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na krokodýlu nám zpívá Meky Žbirka a my zdravíme taky na Znojemsku, kde nás ladíte na 96,2 FM, konkrétně do Uherčic, kde včera proběhl den otevřených dveří na tomto krásném zámku, který rozhodně doporučuji k návštěvě. Teď už taky Becky G a za malou chvíli Natasha Bedingfield.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A na krokodýlu teď už míříme za zvířátky do brněnské zoologické zahrady, tak pokud přemýšlíte nad tím, kam třeba ještě dneska na chvilku vyrazit nebo i v dalších dnech, tak tady máte tip a informace o tom, co je tam aktuálně nového. Více už mluvčí Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Možná jste si mysleli, že jsme s mláděty skončili. Není tomu tak. Radujeme se nově z mláděte u klokanů bažiných, pekariů a nově také u vlků arktických. Obrovskou radost nám ale samozřejmě dělá i šestice mláďat u manulů, které jsme naposledy odchovali před 8 lety. A když jsme u těch radostí, tak nesmím opomenout zmínit naše nové 2 lední medvědice, které se krásně zabydlují v rozšířeném a zrekonstruovaném výběhu ve spodní části zoologické zahrady, kde mimo jiné naše samice Kora odchovala všech 5 svých medvíďat. Určitě se na ně zajděte podívat a užijte si i znovu otevření návštěvnické trasy, která vám umožní projít celou zoo bez zbytečných slepých uliček. Cesta se otevírá 13. června v rámci slavnostní akce Vítejte medvědi. Prázdniny se už blíží a rovnou nalákám i na zvýhodněné vstupné pro děti v pátek 26. června, kdy budou mít vstup za 10 korun. Prodlouží se nám také otevírací doba o hodinu do 19. hodiny odpolední a od 15. června se můžete těšit na nový program u komentovaných krmení a setkání. Je toho zkrátka spousta. Doražte tedy za námi. Máme otevřeno od 9 do 6, pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby, jezdí zoovláček a otevřený i sezónní vstup. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Tak jste to slyšeli. Tolik tedy mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich o novinkách, kterých je tam hromada. Určitě nebudete litovat, když vyrazíte. No a teď už se pojďme podívat taky na to, že krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách, a my si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
4: Jmenuji se Rostislav Slavotný, jsem ředitelem základní školy Kajdušova v Brně Židenicích. Mobilní telefony jsou u nás na škole omezeny již delší dobu a loni jsme přikročili k větší restrikci mobilních telefonů, to znamená, že žáci je nechávají v šatních skřínkách a nesmí je používat celý den.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Už brzy Tiki Taka Live.
8: Veslavkov je u Brna v zámecké zahradě.
7: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
8: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
0: Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: na Krokodýlu, chvíli před 16. hodinou Linkin Park a připravená taky Peťa a další čerstvé zprávy Krokodýla.
1: Přeji hezký den, pro fanoušky MotoGP v Brně je na příští týden připravená posílená hromadná doprava, i o tom za chvilku.
2: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké hity se můžete těšit po čtvrté? Dance for me, dance for me, dance for me, oh. Dáme si třeba Tones and I. I've got to break free. Taky budou Queeni. A z českých hitů například Eva Farná, kterou dnes čeká druhý takřka vyprodaný koncert v Edenu. Za minutu a půl je 16 hodin.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska takové lehce proměnlivé, především tam ale hodně fouká. V centru Brna teplota 21 stupňů Celsia, o něco teplej je například v Břeclavi, odtamtud hlásí 22, pokud byste jeli směr Vysočina, tam je to spíše 16-17. A jaký bude zítřejší den, tak zítra bude převažovat oblačno, mohou se objevit i drobné přehánky, odpoledne už bude povětšinou polojasno a nejvyšší teploty 21 až 24.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pro fanoušky MotoGP v Brně je připravena posílená městská hromadná doprava. Závody se jedou na Masarykově okruhu od 19. do 21. června. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Spoje na okruh budou jezdit s četností 1 až 2 minut. Jízda bude zdarma. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Švýcaři dnes v referendu rozhodují o tom, jestli by Alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše 10 milionů. Hlasování, které je první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie, která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost, průzkumy ukazují na těsný výsledek. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, který drží přes 38%. Britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak to vypadá, co se týče provozu, Brno jako takové celkem bez komplikací a bez větších zdržení, trošičku pomalejší jenom D2 před Brnem. Pojďme se ale podívat na nehodu, kterou máme v Brně v ulici Zvonařka, je to u křižovatky s Dornichem, dvě auta v sobě, tak tady počítejte s drobným omezením provozu. Na Brněnsku máme nehodu v Nové Vsi, je tady neprůjezdný pruh, tak i tady dávejte pozor. A dále ještě dvě nehody na Znojemsku. Jednu máme u Olbramovic a druhou u Vrbovce. Tak dávejte pozor na cestách. Pokud byste měli nějaké aktuální info, tak si to nenechávejte pro sebe a zavolejte nám. No a jinak vám všem přeji šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme chvíli po 16. hodině, z Krokodýla vám přeje krásné, teď už slunečné nedělní odpoledne Míša Rotrová, no a za okamžik budeme ve víkendu speciál s Krokodýlem cestovatelem taky soutěžit. Mám tady pro vás vstupenky do zábavního parku, zůstaňte tedy s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Být stručný, to není v tom používat málo slov. Je to o tom používat málo zbytečných slov.

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, a teď už vyrážíme na cesty s krokodýlem cestovatelem. Tentokrát vás vezmeme na jednu naučnou stezku tady v Brně a kdo uhodne, jakže se jmenuje, tak vyhrává. Připraveny jsou pro vás vstupenky pro celou rodinu do zábavního parku Bongo. Tak dobře, poslouchejte a pokud tušíte, volejte studio 603 103 103. Trasa, kterou dneska hledáme, vás seznámí s místními příběhy i historickými fakty. Vstoupit na ní můžete z několika směrů, z Divišovy čtvrti, Sadové, Lesné nebo Soběšic. Na trase najdete 3 vstupní panely, 5 komiksových panelů, na kterých se seznámíte s historií kapličky, s příběhem preclíkáře i se svatým Antonínem z Padovy, který symbolicky na celé údolí dohlíží. Taky je tady interaktivní herní, spoustu interaktivních herních prvků a šifrovací hra. K tomu nechybí zastavení věnovaná vojenskému hřbitovu nebo legendě o zabité dívce a každý panel navíc obsahuje úkol pro malé i velké návštěvníky. S místní přírodou vás pak seznámí i doskočiště, kde si můžete vyzkoušet, jaký skokany jste. Frotážový panel pak prověří vaši znalost stromů. Celou trasu doplňují lavičky, odpočinková místa. Cestou taky potkáte zahradu 5 elementů, komunitní kompostér a oblíbené lesní pirátské hřiště. Je to procházka, kde se zabaví opravdu celá rodina. Tak tušíte, jak že se toto místo jmenuje. Pojďme se podívat na linku 603 103 103. Krokodýl Míša, kdo tam?
2: Ahoj, tady Hanka.
1: Hanko, krásné odpoledne, odkud voláš?
2: Z Brna, Vinohrad.
1: Zdravíme tedy Vinohrady. No a zajímalo by mě ideálně, jestli tušíš, jaké místo dneska hledáme.
2: Stezka svatého Antonína.
1: Ano, já si myslím, že to můžeme uznat, je to stezka svatého Antoníčka, ale Antonína je taky v pohodě. No tak veliká gratulace, vstupenky
2: děkuju.
1: Do Bonga jsou tvoje, co ty na to?
2: Bez vás, těšíme se, děkuju.
1: A znáš tohle místo jenom z doslechu, nebo jsi tam už někdy byla?
2: Chystáme se tam,
1: výborně.
2: Ale vím o něm.
1: Tak to jsme dvě, tak třeba se tam někdy potkáme. Tak ještě jednou veliká gratulace a vydrž prosím na lince.
2: Děkuju.
0: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Radio Krokodýl. Míša Rotrová.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Už brzy Tiki Taka Live. Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Eva Farná, my víme, co jí čeká už dnes večer, druhý Eden, v úterý potom ještě třetí, tak držíme pěsti. A teď už taky více o tom, že Krokodýl je i rádio, které vám pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavlína a chtěla bych poprosit Rádio Krokodýl o pomoc pro paní Evu. Bydlí v Brně a nemá úplně dobré vztahy s rodinou, prostě nějak to tam nefunguje. Paní Evě je 67 let, nevychází z domu kvůli své nemoci, takže má problém se zajištěním základních potravin, takže jsem chtěla Rádio Krokodýl poprosit, jestli by jim nemohlo nějakým způsobem pomoct.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Evě obědy na každý den zajistil.
2: Byla jsem i překvapená, z jakou rychlosti Krokodýl zareagoval na moji žádost a byli ochotni pomoct. Děkuju, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: 16 hodin 37 minut a na Krokodýlu teď máte šanci vyhrát 105 750 korun. Tahle částka je v banku naší soutěže Krokodýlí zvuky, tak pojďte tipovat Krokodýlí zvuk a volejte právě teď 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak doufám, že jste si na Bruno Mars zatančili stejně jako já tady ve studiu. Teď už ale je čas se od tance posunout k penězům, k pořádnému balíku peněz, protože v banku naší soutěže krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky je 105 750 korun, což je opravdu krásná částka. Kdo o ní bude soutěžit? Halo, halo.
2: Krásné odpoledne, Eva.
1: Evičko, zdravíme. Jak užíváte neděli, jaké máte počasí aktuálně?
2: Tady je dost takový vítr dost velký.
1: Fouká dneska všude. No, tak odpočíváte? Odpočíváte, Evi, doma dneska, když fouká?
2: Ne, neodpočívám, půjdu do zahrady.
1: A je, no dobře, tak ať vás to neodfoukne, pojďme si připomenout, jak zní náš zvuk. To je on a my se s arbitrem ptáme, Evi, co to podle vás je?
2: Podle mě by to mohl být vysavač na okna.
1: Vysavač na okna. Dobře. Já myslím, že si to umíme představit, pokud někdo náhodou ne, tak se podívejte, jak zní takový vysavač na okna. Ovšem, otázka je teď jiná. Je to zvuk, který hledáme? Je to zvuk za 105 750 korun, ano nebo ne? No, bohužel, Evi, není to ono. Co se dá dělat, tak třeba zase příště, protože náš bank se zase navýší. Tak se mějte krásně, pěkný zbytek neděle. Naslyšenou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: Vědecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Na Krokodýlu nám dospívává Nelly Furtado a 17. hodina je tady za chvíli. To je čas na další čerstvé zprávy, které pro nás dneska chystá Peťa. Vítej.
1: Hezké odpoledne. Brno plánuje stavbu další cyklostezky, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýlu.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Muzikál Vražedná balada uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Slavnou komedii Lazebník sevilský uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Hru Evita uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 20 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
5: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.

0: nebo pohodu s kabáty. 3 minuty zbývají do 17. hodiny.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí už se nám vyjasnilo, alespoň na většině míst, i když teda stále dost fouká. V centru Brna máme necelých 21 stupňů Celsia, 22,5 potom hlásí například Břeclav, jinak se to pohybuje nejčastěji okolo těch 20 na jižní Moravě, na Vysočině spíše okolo 17-18. No a co zítřejší den na jihu Moravy, převažovat bude oblačná obloha, dokonce ráno a dopoledne můžou přijít drobné přehánky, odpoledne už ale povětšinou polojasno a nejvyšší teploty 21 až 24.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Rada města Brna zařadila do závazného plánu investic stavbu cyklostezky Kaštanová v Tuřanech. Kilometr vyjde podle propočtů na 56 milionů korun. Podle informací města se začne stavět až po ukončení přestavby mimo úrovňové křižovatky dálnic D1 a D2, kterou ředitelství silnic a dálnic plánuje na listopad 2027. Navrhované zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí vláda pravděpodobně podpoří. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Ještě okolo roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle nového průzkumu dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně 1 z 5 si navíc myslí, že už lidstvo s mimozemštěny navázalo kontakt. Další očekávají, že k němu teprve dojde. 17% Američanů také uvedlo, že osobně vidělo něco, co považovalo za UFO. Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Hustopeče a upevnil si vedení v mistrovství České republiky. Druhý skončil Adam Řezík a třetí Filip Mareš.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak nám to v Brně a na jižní Moravě jezdí. Co se týče Brna jako takového, tady by to mělo být průjezdné bez komplikací. Nehoda, která byla u Zvonářky, tak už byla dořešena. Pojďme se ale podívat na D2, 11. kilometr ve směru na Bratislavu. Tady máme zúženou vozovku, protože se tam uklízí po dopravní nehodě, takže tam tudy určitě projíždějte opatrně. No a ještě se nám stále také dořešuje nehoda na Brněnsku u obce Nová Ves. Jeli tam i záchranné složky, tak dávejte bacha. A teď nám naskočila nová informace, trasa ze Svitáv směrem na Hradec Králové za Litomyšlí, 2 auta v sobě a aktuálně je tady silnice úplně uzavřena. Dávejte na sebe na cestách pozor a pokud byste měli nějaké aktuální informace, tak prosím zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Máme minutku po páté na Krokodýlu, s vámi stále Míša Rotrová a za malou chvíli taky naše malá, milá, roztomilá zlatíčka, kterých se zeptáme na to, co pak je to dieta.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Je pravda, že v ráji je rozhodně lepší počasí, ale v pekle je mnohem zajímavější společnost.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A na Krokodýlu teď už míříme taky za našimi nejmenšími posluchači, za dětmi do jedné ze školek tady v Brně. No a my jsme se jich tam ptali, milé děti, co je to podle vás dieta?
2: Třeba když má někdo průjem, tak nesmí jíst nějaký jídlo.
3: Dieta je, když sníte něco s omáčkou a masem.
4: Dieta je to, že když je někdo tlustý, tak nesmí moc jíst, protože by byl ještě tlustší.
5: Moje mamka má dietu a ona si myslí, že je tlustá, ale je hubenka.
1: Tak takhle to vidí naše upřímné děti, nejmenší posluchači Rádia Krokodýl, naše malá, milá Zlatíčka.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: A ještě aktuální čas je 17 hodin 19 minut.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety, kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
7: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
8: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Air Jumpu. Je to velký sportovní zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
7: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
9: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
10: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
11: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
12: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: Za kolik bereš?
15: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
14: A proč ještě nejezdíš elektricky?
16: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Na krokodýlu nám dospívává Marek Ztracený, tak se nezlobnu. A teď už se na krokodýlu pojďme podívat taky na to, že krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony. A tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: V Petrovanech, základní škola Arménská v Brně Bouníku. U nás máme omezené používání mobilů již 5 let, máme to v rámci školního řádu a jediné možnosti povolení se souhlasem učitelů v rámci výuky, nebo když je potřeba to nějakým způsobem řešit.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Kanadu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: A teď už na Krokodýlu míříme taky za brněnskou městskou policií zjistit, co je nového, co museli řešit právě tento víkend, a více už nám řekne mluvčí Markéta Skřivánková, kterou máme na telefonu.
3: Krásný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci o víkendu pomáhali například řidiči autobusu. Prý napadl 30letý muž, údajně vstoupil před vůz a silně prý do něj bouchal. Když řidič vystoupil, napadl prý také jeho. Silně opilý muž nadýchal téměř 3 promile a byl vulgární i na přivolané strážníky. Když se pokusil o útěk, skončil v poutech a následně i na záchytce. Teď je podezřelý z narušení občanského soužití. Strážníci mířili i do Denisových sadů, kde eskaloval konflikt mezi dvěma mladíky. Původní obava, že mladší odhrožoval staršího nožem, se naštěstí nepotvrdila. 16letý chlapec byl ale celostátně hledaný. Strážníci ho proto dali státním policistům. Stejně skončil také 32letý muž, který na sebe upozornil krádeží čokolád za více než 1100 korun. Ve slatinském supermarketu. Strážníci zjistili, že údajný zloděj byl už v minulosti za majetkovou kriminalitu potrestán, stal se tak podezřelým z trestného činu. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji pěkný den.
2: Tolik tedy mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. My děkujeme za informace, no a přejeme dnes strážníkům co nejklidnější směnu. Za malou chvíli pro vás všechny taky další krokodýlí hity.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Nazdar, rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
7: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
8: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
13: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: 18. hodina je tady za chvilku a to je čas i na další čerstvé zprávy, které dneska chystá Peťa. Peti, vítej.
1: Hezké odpoledne. Dopravní podnik města Brna v létě opraví další tramvajové trati, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké hity se můžete těšit po 18. Co si dáme?

0: taky budou k víni.
1: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na...
0: A nebo Eva Farná, která dneska jisto jistě bude zpívat i tuhle písničku v Edenu na druhém ze tří velkolepých koncertů. Necelé 2 minuty ještě zbývají do 18. hodiny.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho

0: autovraku? Za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco! Volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Teplota venku nám ještě dokonce stoupla, přestože už je tady podvečer a blíží se pomalu večer. V centru Brna máme 22 stupňů Celsia a na jižní Moravě v tuto chvíli nejčastěji okolo 21 až právě 22, Vysočina spíše 16-17. A jakýže bude zítřek tady na jihu Moravy, obloha bude převážně oblačná, ráno a dopoledne dokonce může i lehce sprchnout, odpoledne už ale více sluníčka, polojasno a nejvyšší teploty 21 až 24.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezkou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Dopravní podnik města Brna v létě opraví 3 úseky tramvajové trati v celkové délce přesahující 2 kilometry. Nové koleje a související vybavení získají tratě v Kněžnické ulici v úseku Rakovecká Kubíčkova a na Reneské. Celková investice je 270 milionů korun. Dominantou památníku Lidice je už více než čtvrt století sousoší dětí, které byly v souvislosti s vyhlazením Lidic nacisty zavražděny. Pomník je ale výrazně poničen vlivem počasí a sochy už dávno nevypadají tak, jak by měly. Potřeboval by rozsáhlou restaurátorskou péči, na to ale památník nemá peníze. Jediná socha, která zůstává zachovaná, je postava chlapce, který stojí uprostřed skupiny dalších dětí. Ta byla jako jediná odlévaná v zahraničí, ostatní sochy v Česku. Britský král Karel III. Má sice narozeniny až v listopadu, ale oficiálně je slaví v červnu společně s Brity. Ani letos nechyběla vojenská přehlídka a procesí, ve kterém se král a jeho rodina vydali usazeni v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. V Británii se mezitím probírá, s kolika penězí může armáda počítat. Vedení hned několika místních samospráv v Anglii vyzvalo fotbalové fanoušky, aby nevyvěšovali vlajky na veřejném prostranství, protože se snaží udržet atmosféru vřelé a soudržné komunity. Důvodem je obava ze zastrašování migrantů. Ty, kteří bez povolení vyvěsí vlajku na veřejném prostranství, chtějí úředníci trestat.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Jak to tedy v tuto chvíli jezdí, jak to vypadá, tak co se týče Brna, tady se dívám, že by to v tuto chvíli mělo být bez nějakých větších komplikací a zdržení. Kde se bouralo, tak to je Vyškovsko, v Bohdalicích, Pavlovicích, 2 auta v sobě, tady projíždějte opatrně. Další nehoda je potom na Žďársku na výjezdu z Velkého Meziříčí, tady nehoda motorky. No a 2 auta v sobě a podle našich informací stále uzavřena komunikace je na trase ze Svitav směrem na Hradec Králové za Litomyšlí. Taky ještě dávejte bacha na odstavené osobní auto na D1 na 216. kilometru ve směru na Vyškov a to by pro tuto chvíli, dívám se, mělo být všechno. Pokud ale jste na cestách za volantem, máte nějaké další info, tak prosím zavolejte. A vám všem přeji, ať v pořádku dojedete tam, kam potřebujete.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Minutku po 18. vám z Krokodýla přeje krásnou neděli 14. června. Míša Rotrová, no a za okamžik prozradíme, jak můžete vyhrát úplně jednoduše, když posloucháte Krokodýla pizzu. Podrobnosti tedy za chvíli, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: camarario crocodilo.
1: Fotul camarario crocodilo.
0: Fotul camarario crocodilo.
2: Stačí poslouchat Rádio Krokodýl a můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde zrovna Rádio Krokodýl posloucháte, jestli jste někde v kanceláři, na stavbě, ve skladu, v dílně, v obchodě a tak dále. Dejte nám to vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi, a to s pořádnou pizzovou nadílkou. Co na to říkáte? Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza a vy už teď můžete psát na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás tam je a hlavně důvod, proč bychom měli přijet právě za vámi. Tak tedy pište, no a těšte se na pořádnou pizzovou nadílku.
3: Radio Krokodýl.
4: Krokodýlí zvuky. Prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. ProEx 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. ProEx2000.cz.
3: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
8: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
3: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na Krokodýlu chvíli před 6:30 Bruno Mars a Rose a teď taky více o tom, že Rádio Krokodýl je i rádio, které vám pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Diana a chtěla bych pomoct mé dlouholeté kamarádce Nikole, která se ocitla ve velmi špatné finanční a bytové situaci. Proto nyní skončila těhotná s roční dcerkou v azylovém domě. Moc bych si pro ní přála duokočárek, který teď velmi pomůže, až se jí narodí druhé dítě.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a našel štědrého dárce, který kočárek pořídil. Děkujeme.
2: Když jste mi to oznámila, tak měla obrovskou radost, protože jí to hodně pomůže v této její těžké situaci. Moc děkuju Rádiu Krokodýl za obrovskou pomoc mamince v nouzi.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: They know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: cestovatel.
1: A na Krokodýlu teď míříme na Znojemsko, kde nás ladíte na 96,2 FM. Konkrétně zdravím do Uherčic na Zámek. Tady včera proběhla další ze série akcí Den otevřených dveří. Návštěvníci si sami a zdarma mohli projít severní křídlo, ale připravena byla i speciální kompletní komentovaná prohlídka celého zámku. Zámku, kterému se říká učebnice slohů a je to prý jeden z největších zámeckých areálů u nás. Je trošku podceňovaný, což je velká škoda. Kdysi byl hodně zdevastovaný, roku 1985 už měl demoliční výměr, ale podařilo se jej zachránit, což je dobře, protože dneska láká k návštěvě velké množství nejen českých turistů. A třeba 18. července vás tu čeká i speciální řemeslný jarmark. Zdravíme tedy paní Kastelánku Alenu a pokud hledáte tip, kam vyrazit, vězte, že Uherčice na Znojemsku stojí za návštěvu.
0: Radio Krokodýl.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 19. hodina je tady opravdu za okamžik. Vy jste s Krokodýlem, kde se podíváme na silnice a taky na počasí, ať jste pěkně v obraze.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké hity se můžete těšit po sedmé? Dáme si třeba Train. Taky pohodovou Susan Vega. A nebo kapelu Miraj a Chci tančit. Je 19 hodin.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Venku sluníčko, už i ten vítr není tak hrozný, jako byl přes den. V centru Brna v tuto chvíli teplota 20 stupňů Celsia a podobně je to i jinde na jihu Moravy. A zítřejší den, tak ten bude především oblačný, ráno a dopoledne může trošku i sprchnout. Odpoledne už sluníčko, polojasno a nejvyšší teploty 21 až 24.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a taky jižní Moravu. Přímo v Brně, bez komplikací, centrum průjezdné v pohodě, ale pojďme na D1. Nehodu a blokovaný pravý jízdní pruh máme na D1 na 195. kilometru ve směru na Vyškov, takže tady určitě aktuálně počítejte se zdržením. Taky pozor na odstavené osobní vozidlo na Brněnsku v Hrušovanech. U Brna je to v ulici Jana Koziny. To by ale pro tuto chvíli mělo být všechno. Pokud jste na cestách, máte další info, tak prosím volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme chvíli po 19. hodině a já už ve studiu Krokodýla nejsem sama, naproti mě i Zbyněk Loucký.
1: Ahoj, Míšo, a já jsem se těšil, už jsem tady.
0: No, my jsme se na tebe těšili moc.
1: To nevím, jo.
0: A co chystáš?
2: No, tam bude překvapení. Dvě hodinky nabitý úplně.
0: Je, těšte se.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Život plne dál.

0: zpívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Ano, nádherný, slunný, nedělní podvečer pře Krokodýl a Zbyňa. Budeme v závěru týdne a víkendu sledovat i nejzajímavější zprávy za celý týden. Tak se podíváme právě na tenhle týden z pohledu městské policie Brno už za chviličku, ale teď třeba Texas a Summer Sun. No, zapadá nádherný právě teď červnový sluníčko.

0: Krokodýl. Hezký sedmý den v týdnu, hezký sedmý večer a podvečer v týdnu. To znamená, v neděli jste s Krokodýlem, my jsme vaše rádio. Jaký jste měli týden? Podíváme se na něj právě teď z pohledu městské policie. Jdeme na to.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A za městskou policii Brno už nám toho více řekne Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V kapucínských zahradách pod Petrovem v úterý strážníci oslovili úplně nahého muže, který přerovnával oblečení na zemi i na lavičkách. Další svršky hořely ve stavebním kolečku a muž vysvětlil, že mu některé kusy byly malé nebo se mu nelíbily, a tak je zapálil. V přítomnosti hlídky se oblékl, ta plameny uhasila a padesátníka čeká správní řízení. Dva muže jdoucí do práce napadl ve čtvrtek brzy ráno v Řečkovicích agresivní kolem jdoucí. Nejprve jim nadával, potom na jednoho zaútočil pěstí. K jeho smůle to byli naši strážníci v civilu, a tak proti němu rychle zasáhli a brzy ho přijela spoutat uniformovaná hlídka. Hrozí mu vězení. A úspěšné byly hlídky městské policie i v noci na pátek. Velmi rychle dopadli v Plotní ulici muže, kterého výstižně popsala 29-letá žena. V Benešově ulici jí prý okradl o mobilní telefon a údajně jí dokonce kopl. Také on je podezřelý z trestného činu. Přeji příjemně prožitý víkend a pohodový poslech.
0: Tenhle týden bude trvat ještě 4 hodiny a 39 minut. To znamená, že právě teď aktuální čas říká 19.21. Hezkou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Air Jumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

neděli vám dělá společnost Krokodýl a to jsme s Činasky hráli Klárkám, i když dneska v kalendáři 14. června je Herta a Roland. A tak těm třeba pustíme Alexandru Sten, Mr. Saxbeat. Pak přidám Bonnie Tyler a Totální kolaps srdce. A když budete s Krokodýlem, tak vyrazíme přímo na Oltec. Buďte u toho, to si nenechte ujít. Hezký nedělní podvečer vám přeje Krokodýl, vaše rádio a Zbyňan.

0: Hezký a hlavně klidný nedělní podvečer přeje Krokodýl a teď valíme, tak jak jsem sliboval, na Oltec.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Oltec, prostě ulice, parky i méně známá zákoutí starého Brna se na několik měsíců promění ve venkovní galerii od hlavního nádraží přes Denisovy sady až po ulice kolem Provaznického vršku provede návštěvníky letošní ročník festivalu Brno Art Open. Přehlídka vizuálního umění s podtitulem Splněná proroctví představí instalace, objekty, videa i malby, které reagují na současné představy o budoucnosti. Umělecká díla proto nenabízejí jen estetický zážitek, ale také prostor k zamyšlení nad tím, kdo budoucnost utváří a komu vlastně slouží. Festival se soustředí do lokality Starého Brna, kde propojuje historickou zástavbu i parková zákoutí. Prostě naklapete na Oltec, ale ještě tady vidím zkaz na aplikaci Krokodýla. Prosím zahrát písničku pro mého miláčka Maju Úhla, Každý mi tě lásko závidí od Kačenky. Tak teď na přání nehrajeme, ale vyřizujeme.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
1: Krokodýl.

0: Dobrý večer, krásnou neděli. Rytmus je tanečník a ten rytmus udává vaše rádio, Rádio Krokodýl a náš největší hudební výběr, ve kterém budeme pokračovat. Už jsme zase v 8 večer namíchali.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A tak za chvíli Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Takhle Rihanna, Only Girl. Taky činesky každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu. Jsme Krokodýl, máme pro vás hit za hitem a dívám se na čas. Bylo 8.
2: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat, jak bude v novém týdnu. Zítra v pondělí jednoduše polojasno, teploty ráno 9, odpoledne až 20 stupňů Celsia. Nádherně, prostě ideálně. Ani horko, ani zima.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Dobrý večer, 2 minutky po 20. Mě tento týden v éteru mediálním zaujala jedna vánoční zpráva. Ano, slyšíte dobře, nepomátl jsem se. Jedna zpráva o Vánocích a podíváme se na ní ve vysílání za malou chvíli. Tak hezkou neděli a fajn večer přeje Zbyněk Loucký.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Rádio, které pomáhá.
1: Každý večer a každý ráno vám hraje krokodýl.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Sedmý večer v týdnu vám hraje Krokodýl. Jsme vaše rádio. Máme největší hudební výběr a já dobře vím, že za pár dní máme obratní kraka a začíná kalendářní léto, ale za chvíli vám povím něco o Vánocích. Fakt, nekecám. Vydržte a do té doby třeba Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Krokodýl.

0: Dobrý večer, je rozhodnuto a nemyslím teďka fotbal.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Je tento týden rozhodnuto, Brno Střed v digitální aukci vydražilo stánky pro vánoční trhy. V elektronické aukci letos zájemci soutěžili o několik desítek míst na Zelňáku, Sochy Jošta na Moraváku a na Svobodáku. Novinkou bylo také zapojení dvou míst na Kapucínském náměstí. Za rekordní sumu a nejvyšší částku se vydražil kulatý bar na Moravském náměstí, který si mezi sebe rozdělili čtyři prodejci, a to celkem za 7 milionů. Dohromady se vydražilo téměř 30 milionů korun. Příjmy z aukce investuje Brno do vylepšování trhu a posílení kulturního programu. Pozor, jestli rádi plánujete a píšete si do diáře. Vánoční trhy v Moravské metropoli letos začnou už 13. listopadu a potrvají do 31. prosince. No, zatím bych si do diáře zapsal letní dovču.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Je dobré být spolu. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hezký večer, přeje Krokodýl. Právě teď je na mistrovství světa ve fotbale taková lambáda jedna, protože hrají zrovna naši sousedi a jak říká stará glosa, fotbal je hra, kdy 11 hráčů hraje proti 11 hráčům a vždycky vyhraje Německo. Tak Německo právě teď hraje proti Kirasu a v druhém poločase je to 4-1 pro Německo. Krokodýl.

0: Dobrý večer a hezkou neděli s Krokodýlem. A v závěru víkendu ještě taky informace, co tahle sobota a neděle tropila z pohledu městské policie.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A tak více už právě teď je Markéta Skřivánková.
2: Krásný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci o víkendu pomáhali například řidiči autobusu. Prý napadl 30letý muž, údajně vstoupil před vůz a silně prý do něj bouchal. Když řidič vystoupil, napadl prý také jeho. Silně opilý muž nadýchal téměř 3 promile a byl vulgární i na přivolané strážníky. Když se pokusil o útěk, skončil v poutech a následně i na záchytce. Teď je podezřelý z narušení občanského soužití. Strážníci žili i do Denisových sadů, kde eskaloval konflikt mezi dvěma mladíky. Původní obava, že mladší odhrožoval staršího nožem, se naštěstí nepotvrdila. 16letý chlapec byl ale celostátně hledaný. Strážníci ho proto přidali státním policistům. Stejně skončil také 32letý muž, který na sebe upozornil krádeží čokolád za více než 1100 korun ve slatinském supermarketu. Strážníci zjistili, že údajný zloděj byl už v minulosti za majetkovou kriminalitu potrestán, stal se tak podezřelým z trestného činu. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji pěkný den.
0: Děkujeme, klidnou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dobrý večer, krásný nedělní večer právě teď s krokodýlem někde těsně před 21. Německo Kiraso 7-1, co se týče mistrovství světa ve fotbalu.

0: Ale takhle budeme hrát my.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak si dáme espresso macchiato. Vanessa May, Destiny. A náš hudební příběh prostě nekončí.
2: Teď příběh nekončí.
0: Jsme Krokodýl, máme největší hudební výběr a vy se těšte na hit za hitem.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Příjemný hit bude i zítřejší pondělní počasí. Bude jednoduše polojasno, teploty ráno 9, ale odpoledne ideálních 20 stupňů Celsia. Ani zima, ani horko, nádhera. Bylo 21, jsme Krokodýl a jedeme dál, jestli jste třeba v práci nebo v zaměstnání, budeme s vámi až do půlnoci nebo do rána a jak budete chtít.
1: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Máme rádi, když posloucháte a když vám můžeme kdekoliv dobrou náladou pomáhat. A tak hezký večer, krásnou noc a fajn příští týden přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký. Tak naslyšenou. Ahoj!

Rozjíždí se nám nedělní krokodýlí plíšek, ze kterého už vás všechny zdraví Jarek Hemala. Tak příjemný, doufám, víkend byl pro vás a nádherně budeme prožívat 14. červnovou noc, protože my pro vás máme skvělé hity tady na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Dnes svůj svátek má Rolanta, tak přejeme všechno krásné. Pánové, užijte si, jak se patří, svoji krásnou sváteční noc. I další hit, máme ho pro vás tady na Krokodýlu. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Nedělní krokodýlí plíček nám valí dál, Jarek přeje krásný poslech. Dnes máme Světový den dárců krve, tak pokud jste někdy stejně jako já darovali krev a zachránili život, vám rozhodně patří nejenom velké díky, ale i další hit u nás na Krokodýlo.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.
0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýlem si užíváme hit za hitem. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech, pohodu a dobrou náladu. No a nezapomeňte, že my pro vás máme balík peněz. Ano, a to v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Chtěli byste peníze získat hned zítra ráno, budete mít šanci. Ode mě teď ale šance vychutnat ten největší hudební výběr. Tak přeji pohodovou noc.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

Pohodovou noc na vlně Krokodýla, je s vámi Jarek. Spousty z vás stále na cestách, tak řidičky, řidiči, pohodu, dobrou náladu. Ať už jedete po městě Brně nebo ostatních silnicích Jihomoravského kraje, zdravíme i na D1, D2 i na Vysočinu. Všude, kde nás ladíte, tam vám pošleme za volant právě další hit z Krokodýla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Hej, vybral jsem si skvěle, lelelele, hej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

Krokodýl je rádio, které pomáhá a pomáháme i vám, kteří píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši případnou společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište na pomoc@krokodil.cz. Krokodýl je rádio, které pomáhá a vám všem, co pomáháte, pošleme další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Menší riziko infarktu. Lékař z Brna pomáhá dětem s vrozeným vysokým cholesterolem. A právě i na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. Děti právě s vrozeným vysokým cholesterolem se k účinné pomoci dostanou dřív. Díky sadě evropských doporučení, na které se podíleli také lékaři z Brna, budou tito pacienti diagnostikováni a léčeni dříve než dosud, což je bezvadné. Díky za tento krok. Zdravíme do všech zdravotnických zařízení tady u nás na jihu Moravy i na Vysočině a posíláme další hit.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Těšili jsme se, že při různých akcích na nás nebude pršet, ale nakonec asi ještě nějakou tu dobu budeme muset moknout. Památkáři totiž odmítli prosklené zastřešení nádvoří brněnského Špilberku, když pod těmi okny, to bychom se možná i v létě pekli. Brněnský hrad Špilberek nebude mít nad svým vnitřním nádvořím trvalé prosklené zastřešení a Národní památkový ústav ho odmítl s tím, že by zásadně narušilo podobu i atmosféru celé památky. Tak... toliko informace pro vás, teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.